0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
2: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
1: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
2: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
7: www.uzeniny.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas,
12: když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
14: A to říkal pán Marady, a?
13: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
15: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
16: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
18: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
1: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: Kupte jednoduše online.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: It's Hozier.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: On air. Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna bude dnes znovu rozhodovat o několika zákonech, které jí vrátil Senát. Jde například o změny v zaměstnávání státních úředníků nebo pravomocích prezidenta. Poslanci se vrátí také ke sporné novele stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. Vládní koalice má dostatek hlasů na to, aby senátní veta přehlasovala. V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Požár zasáhl celou budovu. Hasiči ho po zhruba 2 hodinách dostali pod kontrolu. Kvůli ohni se muselo evakuovat 53 lidí z nedaleké ubytovny, nikdo se ale nezranil. Příčina požáru zatím není známá a na místě pokračuje dohašování. Nezačíná nový ročník fotbalové ligy mistrů, úvodní kolo se hraje až do čtvrtka. Mezi 36 týmy je po druhé za sebou také pražská Slavia, která ve čtvrtek doma přivítá Lens. Největším favoritem je Paris Saint-Germain, který vyhrál poslední 2 ročníky a útočí na vítězný hat-trick. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Každou první neděli v měsíci bude 15 muzeí a galerií, které spadají pod ministerstvo kultury, zdarma. Třeba skanzen Veselý kopec ale čeká kvůli výpadku příjmu ztráta. Provozovatelé navíc slibu ministerstva, že jim peníze nahradí, moc nevěří. No kdo má dneska volno? Moc nás asi není a je to škoda, dneska bude krásný letní den. Čekáme sluníčko, jasno až polojasno, jen teda při zvětšené oblačnosti čekáme přehánky. No a teploty budou v rozmezí 24 až 32 stupňů Celsia.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Skyrzo

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné úterní ráno, s vámi my tři, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Proč máš zavřený oči?
2: To se ti zdálo, jak koukala dolů.
3: Odpočívá.
1: David, čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A taky já vám přeju krásné ráno. No tak máme úterý 8. září a začíná snídaně šampionů. Shakira, Zoo, oblíbený song tady Davidem, tak pojďme to odpálit. Hezké ráno.
0: Hit ráno.

0: 6.06. Tohle je Hit Radio, krásné úterní ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, vy dva jste si toho všimli tady ve studiu, já tak nějak trochu nestíhám dnešní ráno.
1: No to není dnešní ráno, to je vždy, ale proč tentokrát?
0: A tak trochu nestíhám, no, soused člověče v garáži stálo mu tam auto, otevřený auto, rozsvícený a nikde nikdo a já jsem nemohl projet a říkám si, už je docela dost hodin, budu muset vyrazit, tak jsem na centimetry projel takhle okolo jeho auta a okolo ostatních zaparkovaných a jako dojel jsem, jo, ale co jsem chtěl říct, já jsem kvůli tomu nestihl ani snídaní dneska, jak mám nestíhací ráno, co vy snídáte?
2: No já bych se ještě vrátil k tomu, že střelil pozdě. To, proč jsi přijel pozdě, Michal, nás zajímá. Ty tady prostě máš být v určitý čas. A když tady nejseš, tak je to prostě problém.
0: Ale ty jsi nějaký policaj, tak jo.
1: Tak když se pohádáte, tak k té Michalové otázce. Snídám, ještě jsem nesnídala, mám to v plánu. U Davidu je to jak?
0: David má teďka v hlavě to, že já jsem přijel pozdě. No.
2: David, může dovolit.
0: Já tady vidím, že David má na stole nějaký dobroty, jo.
2: Já tam mám Thermix.
0: Thermix a bílý jogurt nějaký.
2: Skyr.
0: Dobře, no, tak to jsme mohli jaký opípat, no. No, proč se na to ptáme? Protože ať máte energii na celý den, tak je potřeba pořádná snídaně. Vaše uši zasytí ta naše snídaně, ale vaše břicho snídaně od smysly.cz, protože celý tento týden v minutě šampionů, která nás čeká za chvíli, rozdáváme poukaz na 3000 korun na nákup smysly.cz.
1: Což je česká poctivá granola, je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla a přesto si ji všichni chválí. No a vyhraje jeden z vás, kdo se zapojí právě do naší minuty šampionů a i dneska vás chceme tři věci.
0: A dneska to bude tematicky. Napište nám...
1: Já to povím, ne.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? A co jste dneska snídali? A nebo co snídat budete? A to celé pošlete na 777 937 777.

0: za malou chvíli 6:45, krásné ráno. A je to minuta šampionů, máme minutu na to přečíst všechny zprávy od vás, což nedáme, protože těch zpráv přišlo od vás spoustu a připomínáme, že každý den tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granolu.
1: Mimochodem to vzniklo docela hezky, původně jako vyráběný vánoční dárek pro rodinu a pro přátele a nakonec je z toho velký biznis hezký.
0: Tak pojďme na to, minuta startuje teď.
1: Leona Lunchcrown čeká na mysli.
0: Kája Batelov snídá ovesnou kaši.
1: Luděk Česká Třebová humus s chlebem a paprikou.
0: Lucka Tachov vídeňské párečky s tousty a humusem.
1: Vlaďka Praha ovocný jogurt.
0: Martin Praha mysli s jogurtem.
1: Verča Jihlavá snídaní teprve čeká, ale každý den jogurt s rohlíkem.
0: Jana Valašské klobouky, chleba s máslem a jahodovou marmeládou.
1: Lucka Praha banán jogurt.
0: Martina Praha je blázen a každý den si snídá v práci slané tyčky a kafe.
1: Pavel Pardubice párky pivo voda.
0: Ne, byly tam vodka. Luboš Svoboda nad Rupou, jablečný mysli, bílej jogurt a černá káva ve 4:10.
1: Martina Praha mysli a skyr.
0: Betty Bojkovice zatím nic nesnídala, je na nohách už 2 hodiny.
1: Verča Dobronice ráno musí být hlavně káva a po cestě v autě jedla banán.
0: Tak. Tak Davide, je na tobě vybrat jednu z těch zpráv, co se ti líbilo nejvíc.
2: Mě zaujaly ty vídeňský párečky, jo, jako to je styl v úterý mě ráno. 6:15 si dát párečky.
1: No počkejte, já miluju párky, takže můj kluk mi říká Miss Uzeninka občas. Protože
0: počkej, Miss Uzeninka?
1: Jo, protože my máme takový oblíbený spot u vody, kde lidi jezdí na surfech a tak a dávají tam výborný párky na tácku s chlebem a já to miluju, takže mi říká prostě Miss Uzeninka.
0: Jasmin, ty jsi podepsala Ortel, už to mám napsaný. Budeš Miss Uzeninka dneska celý ráno.
1: Nevadí.
0: A prosím, od koho byla ta zpráva teda? Tak najdem to tady.
1: Už to vidím, počkej, vídeňské párečky, Lucka Tachov.
0: Lucko Stachová, tak vyhráváš voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz. Je to tvoje.
1: Gratulujeme.
0: Pokračujeme opět zítra. Nicméně, vy, kdo jste nejedli, tak dejte si něco, ať máte energii, vy, kdo jste jedli, anebo jíte, tak dobrou chuť. A k tomu posíláme další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Tak hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker Alone v 6.19 na Hit Radio.
1: Prosím vás, jak nám každý ráno posíláte, kdo jste, odkud jste, nebo i třeba co děláte, tak my vám chceme poděkovat za jednu věc. A to sice, že nám s tím neposíláte nic prostýho. A dobře děláte, protože od teďka už to není jenom otázka slušnosti, ale za posílání nevyžádaných intimních fotek může nově hrozit až rok vězení.
0: Člověče, to jsem čet.
2: To je strašně zajímavý, protože všichni furt o tom mluví a mě nikdy nikdo nic takového neposlal.
0: Neposlal.
1: Ježiš, tak to já říct nemůžu.
0: No, mě by zajímalo, jestli třeba se stalo, že do rádia třeba na studiový WhatsApp jako přišlo někdy nějaký nádobí, to asi ne.
1: Mně se to stalo.
0: Fakt?
1: Mně se to stalo na jiném rádiu teda před X lety, jasně? Ale ano, do aplikace tam dorazila tam fotka a tehdy tam byla taková prosklená místnost a všichni kolem toho našeho rádia procházeli a já jsem rozklikla tu aplikaci, tam najednou fotka přes celý monitor a kolem procházeli ty lidi a museli si myslet, že koukám na nějaký filmíky, nebo já nevím.
2: Tak když neznáme kontext, tak nechceme hodnotit, že jo?
0: Přesně, že jo. Jako, takhle to můžeš vysvětlit, ale třeba ta realita byla úplně někde jinde. Takže až rok za posílání tady těch sprostých fotek, jo? Tak představ si, jak sedíš na té cele a spoluvězin se zeptá, za co tady seš a ty, ale já jsem prostě jenom blbě voří s fotkou, jsem upálený, no. Hele, a vy jste někdy někomu o něco poslali? A kdo posloucháte? Jasně. A vy tady?
2: Já ne.
0: Hele, já jo. Hele, a nestydím se za to.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Faktury, faktury, faktury.
13: Trápí vás factoring?
12: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
13: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
12: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
13: Acema pokryje jakékoliv financování.
12: No, tak to beru.
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích

0: Louka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma. Nejlepší do...

0: zdržet.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

0: Solitér, minutu po půl sedmé. Dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že posílání intimních fotek se stává trestným činem až rok za mřížemi a přišla od nás, od vás parádní SMS-ka.
1: Já myslím fotka.
2: Verča píše, no, kdybych udělala koláž ze všech pindourů, co mi kdy přišli, tak z toho mám možná i fotodeku na přikrytí.
1: Já nevím, jak moc jste v detailu ohledně té zprávy, ale je to teda rok napevno, anebo podle velikosti přirození se tam dá nějak s tou hranicí hejba.
0: Že by to mohlo být jako odstupňovaný, jo? Že čím delší teda nádobí, tím delší pobyt za mřížima, jo? No takhle, ty, co nejsou obdařený, tak jsou potrestaný dost. To by to mohlo být. Pojďme na ranní update, Davide.
3: Ranní update.
1: České basketbalistky zakončily mistrovství světa vysokou porážkou z USA. Favorizovaným Američankám podlehly 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Šlo o nejvyšší českou porážku v historii na velké světové scéně. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal. Daniel Křetínský je podle nového žebříčku nejbohatším Čechem i Slovákem. Jeho majetek se odhaduje na 480 miliard korun. Následuje Renáta Kellnerová s rodinou a třetí je zbrojař Michal Strnad. Tak schválně, mají na vás takovéhle zprávy o bohatých lidech pozitivní nebo negativní účinky?
2: Já musím říct, že na mě nemají vůbec žádný. Jo, že to tak prostě pouštím dál.
1: Neřešíš.
0: Tak Jasmin je prostě jako...
1: Zaštěná, v tom žebříčku.
2: Mě to nenaštve a ani nenamotivuje, takže mě je to jedno, no. Co vy?
0: Nevím, no. Já jsem pořád hlavou u těch intimních fotek, teda, jo.
1: Teď si chtěl, že tě pustí z vězení po tom roce.
0: Ne, já bych chtěl říct, že bych dostal tak 2 měsíce na tvrdo, maximálně.
1: Myslíš, že pustí tvýho kolegu, víš, jako po roce a říkáš, že to Jardo.
0: A nebo po 10 letech, hele, teda Jardo.

0: 6.40 přesně. A to znamená, že přesně za půl hodiny.
1: Kdopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Že přesně za půl hodiny budeme opět zvonit a vaším úkolem vás, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hitrádia.
2: Nebudeme zvonit na vaše dveře, ale musíte mít puštěný Hitrádio. Zazvoníme tady v éteru a pak se běžte podívat. Budete mít 30 sekund na to, abyste nás pozdravili, zamávali, zkrátka nějak se k nám dostali.
0: Abyste se prostě pozdravili s naší hlídkou a tím pádem, pokud tak učiníte do půl minuty, tak 5 000 korun je vašich, stejně jako včera 5 000 vyhrál Roman.
2: To už jste možná jako viděli video na našich sociálních sítích. Roman byl hodně překvapený, hodně nadšený, bylo to moc sympatický, tak se těšíme, koho potkáme dneska.
0: A pokud jste ještě neslyšeli ten zvonek, bude to znít takhle. A teď 30 vteřin jít se podívat ven, ale ještě ne, teď
3: jenom jako.
0: Jenom jako, to bylo jenom jako teďka, jo? Až v 70, jo? Teďka vás schováme pod naším déšníkem. Rihanna, Umbrella, za malou chvíli taky Avicii, ale Black a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a

0: akce ve stavebninách teď platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na dek.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
7: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se v Ústí nad Orlicí, kde proto čeká omezení v ulici na Herzánce. Je to mezi křižovatkami ulici doktora Edvarda Beneše a Kolárova. Čeká tam uzavírka. No a pozor, taky v Hradci Králové, kde se dál pracuje v Jaroměřské ulici, která je neprůjezdná.
14: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a

0: Avicii Aloe Black 6.52, posloucháte úterní Hit Radio snídaní šampionů. Michal, Jasmina, David, s vámi, krásné ránko.
1: Je to další moment, kdy můžeme být hrdí. Máme další Češku mezi nejlepšíma 8 tenistkama jednoho z největších turnajů světa. Linda Nosková, ta se v noci dostala do čtvrtfinále US Open, takže jednoduše ve zkratce, vyhraje ještě 3x a má celý turnaj, ale pro nás tenisový lajky, tak musí porazit momentálně nejlepší hráčku světa, Arinu Sabalenkovou, což je těžký úkol.
2: Já ještě přidám detail, ten zápas hraje dneska v 17.30, kdyby si někdo po práci chtěl udělat chvilku a zafandit, tak může.
0: Když vy dofandíte tenisu, tak tohle je pro vás vlastně, dá se říct, takový tenisový svátek. Já jsem tady našel záznam z jednoho tenisového utkání, když zkusili dát tenistům na hlavu mikrofon a pouštěli to tam na stadionu do repráku, jak to zní, protože víme, jak to zní, že jo?
2: Ty jsi někdy hrál tenis, ne?

0: jako nevím, jestli bylo účelem nazbírat nějaký body.
1: Nebo pobavit lidi, jo. Myslím si, že spíš to druhý. Geniální. Myslím si, že by to... Takhle, kdyby to měla Nosková a Sabalenková na tom dnešním meči, tak by si myslím, že by to... Že by na to koukalo možná ještě víc lidí, jo? Alex Loren, Ordinary, další songy pro vás na Hit Rádiu a do sedmé stihneme taky Ellie King X O's. Hezké ráno.

0: jakkoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kraje varují před možným zdražením veřejné dopravy kvůli nové DPH. Od roku 2028 by měli odvádět daň i z peněz, kterými doplácejí provoz autobusové a vlakové dopravy. Podle hejtmanů by to mohlo znamenat méně spojů, dražší jízdné i méně peněz na opravy silnic. Kraje proto žádají vládu, aby našla jiné řešení. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska. Opatření platí od začátku září a má pomoci v boji proti dezinformacím a válečné propagandě. Zákaz se týká také některých dalších spotřebních výrobků. Lotyšsko patří dlouhodobě k evropským zemím s nejtvrdším postojem vůči Rusku. Velkou část Česka dál trápí sucho, nejhorší je situace na Moravě a v jižních Čechách. Na Moravě zůstává půda až do hloubky 1 metru téměř vyschlá. Současné sucho se podle odborníků svou intenzitou začíná blížit extrémnímu roku 2018. Výraznější zlepšení se zatím nečeká, předpověď na další dny slibuje jen minimum srážek. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Černé hoře vás bereme na silnice na D11 u Bernartic na Trutnovsku. Vzniká teď obří most. Estakáda přes údolí Ličná bude dlouhá 731 metrů a vysoká až 45 metrů. Stavba už výrazně pokročila a nosná konstrukce je víc než z půlky hotová. Po dálnici až k polské hranici se řidiči mají projet ve druhé polovině roku 2028. No zpátky do reality, 8. zářijový den bude na letní vlně většinou slunečný, jen při zvětšené oblačnosti hrozí přehánky, teploty kolem 30.
5: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
6: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, hezké ráno.
8: Krásný úterý vám všem.
9: Snídaní šampionů.
8: Je to tady už 7.10, pozor na to, zazvoní v éteru náš soutěžní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, vydělá 5 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
7: Máme pro vás Masaryka, tak pokud jste registrovaní v této soutěži, nechoďte daleko od rádia, teď hity Imagine Dragons.

0: Posloucháte Hitrádio, Kateřina Marie Tichá, Plamen v 7.09.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Včera to vypuklo a dneska pokračujeme. Takový škatulata, hejbejte se po celé České republice. Někde teďka stojí naše hlídka, kterou když uvidíte, pozdravíte, otevřete dveře, tak získáte 5000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na tom záhadném místě máme kolegu Michala Pistolase. Mišo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, krásné ráno, tak já to trošičku otajím, jo? V naší ulici už vysvětlo sluníčko, je krásně.
0: já už jsem se bál, že řekneš, že jste v... No, to nemůžem říct.
3: Ne.
2: Tak dobrý.
3: Není to úplně odpalá ulice, jo? Proudí tady pejskaři, děti chodí na zastávku, která je kousíček odtud, autobusová, to je první nápověda, všichni se na mě dívají, proč mám v ruce 5000.
2: My připomínáme pro naše soutěžící, kteří se registrovali, že nebudeme zvonit na vaše dveře, ale uslyšíte soutěžní zvonek v éteru a pak do 30 sekund musíte zareagovat nějakým způsobem, dorazit za Míšou, jo?
3: Dobře, a mám ještě tu poslední nápovědu. Teď to hodně zúžím. Ta naše ulice je jednosměrná.
0: Hezký. A hlavně tam stojí taky hitrádiovský auto, že vlastně?
3: Jo. Tím jsme to propálili tak. A proto se tady splétají cupy.
0: Tak jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hitrádia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Bohužel dneska teda nikdo nic, což ale přinese štěstí případnému zítřejšímu výherci, protože se přidá 1000 a zítra někdo může vyhrát 6000.
0: No tak, ano?
3: Mám na vás ještě dotaz.
0: Ano.
3: Mám v ruce těch 5 tátů. Můžu si dát nejdražší kafe ever?
0: Hele, Míšo, běž na zmrzku, klidně. Tak Michale, my ti moc děkujeme. Děkujeme, že jsi vyrazil do terénu a určitě se ještě během naší soutěže, kdo pak to zvoní, uslyšíme. Tak krásný ráno a děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak zítra. Dneska nic, no.
0: Tak dneska nic a zítra teda přehazujeme 1000 a zítra můžete vyhrát 6000 korun, tak buďte v 70 připravení, protože můžeme zazvonit a můžeme být právě i u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Radio a vy dobré ráno v 7.19. Možná drzá otázka, ale zajímalo by nás, jste slušně vychovaní? Teď nemyslíme podle etikety špačka, ale podle etikety, která se přestěhovala do mobilu. Po internetu totiž kolujou tři zásadní pravidla online etikety. A to, když někomu voláme, tak bychom měli správně nechat tutnout telefon maximálně čtyřikrát. Pětkrát a víc už je obtěžování. Psát velkými písmeny, to je pasivní agrese.
1: To souhlasím.
0: Jasně. A označit kamoši na nepovedený fotce, to už je čistá zrada. Jo, tak co si o tom myslíte?
1: O tom posledním bodě si myslím samý dobrý věci, protože opravdu i já, když přidávám s někým fotku, tak se snažím, aby tam i tomu jinému člověku to tam jako slušelo, víš?
0: Fakt?
1: No opravdu.
2: To někdo dělá, jo. To,
0: já se vždycky koukám na sebe, no. Že jo, tak jak, to bylo, jak na tom sluší to ostatním, to je jedno, ne?
1: No ne, tak pak chodili reklamace, že jo, v minulosti, když to člověk nedělal, takže teďka opravdu koukám, když jsou skupinové fotky, koukám na všechny, jo, dobrý, tak tahle je nějaká divná, tenhle má zavřený oči a fakt se snažím vybírat.
0: A na to je super funkce, že ty nemůžeš označit někoho, kdo to má zakázaný, třeba na Facebooku.
1: To jo, to je fakt.
0: To je fakt, to funguje. No ale co, dobrý, fotky fajn, jo, ale to psaní tím kapslokem, jo. Ty velký písmena, jo. Když třeba máma napíše, nevím, SMSku s kapslokem, jo, teda to píše zásadně a píbne ti zpráva, koupila jsem kvitár a je to napsaný velkým písmem. Ty, já mám pocit, že vyhlašuje třetí světovou prostě, jo.
2: To je spíš nějaká neznalost, ne, že si to tam omylem překlikne.
0: Ne.
1: Ne, moje máma taky kapslok a vykřičníky a všechno zní jako výhruška smrti.
0: To je regulární agrese, no podívej, hele, Maroon 5, Cardi B, to taky tady je napsaný kapslokem, no. Tak to k vám letí za chvíli a přidáme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Lplasthk.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
9: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
14: A bych říkal, pán Marady, a?
13: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot.
14: Roky dává dohodáky, dáda.
13: Už 18. září od 17 hodin.
14: A byl taky dohodáky, dohodáky,
13: výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Orlicko-Ústeckou v České Třebové. Omezení čeká v Habrmanově ulici, která zůstává neprůjezdná. Pozor taky v Pardubicích, kde silničáře potkáte v Krátké ulici. No a pracuje se taky na Jičínsku v Nové Pace, kde je neprůjezdná Pražská ulice.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Černá Hora.

0: 8. Vy si dáváte úterní hitrádio, tohle je snídaně šampionu, taky Maroon 5 a Cardi B. Za malou chvíli rychlá pětka, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence už proniká i do grilování. Nový chytrý grill dokáže sám rozpoznat vložené jídlo a automaticky nastavit správnou teplotu i délku přípravy. Navíc grilluje bez kouře, takže se hodí i do domácnosti. Afgánská popová hvězda vyrazila na evropské turné určené pouze ženám. Koncerty mají spojovat především Afgánky žijící v zahraničí a upozorňovat na jejich práva. Zpěvačka tak chce připomínat útlak žen pod vládou Talibanu. Donald Trump podpořil návrh na přejmenování Nového Mexika na Novou Ameriku. Na sociálních sítích dokonce sdílel animaci, ve které mění název na silniční ceduli. Guvernérka státu nápad odmítla a Trump navíc nemá pravomoc stát sám přejmenovat.
3: To už je fakt blbej for tohle, ne?
0: To je trumpeta, ale tak ono už je to dávno i u nás, že jo? Vy si znáte ten lom kousek za Prahou, jak se jmenoval tehdy za starých lom Nová Kanada, tak teď je to lom Nová Amerika. Pojďme se utěšit, je tady rychlá pětka z PT Service, voucher na 5000 korun na nákup sportovní výživy a produktů na doplnění energie. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Mine. Tohle je Hit Radio v 7.33.
1: Rychlá pětka.
0: A tohle je Rychlá pětka. A dnes hrajete o voucher za 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Jestli sportujete, tak tam těch 5000 budete umět utratit raz dva, protože tam najdete proteiny, aminokyseliny, produkty pro energii i regeneraci, takže vy si tam můžete opravdu udělat zásobu jako profík.
0: No a voucher za 5000 korun může být toho, kdo zvládne odpovědět na 5 otázek, a tím bude Jana od Humpolce. Dobré ráno, Jani.
3: Dobré ráno přeju.
0: Ahoj. Dobré ránečko, jaké máš ráno? Ahoj. Ještě než půjdeme soutěžit, tak se ti vstávalo?
3: No, dneska docela jo, docela dobrý.
0: Docela dobrý. A teďka ještě možnost vyhrát voucher na 5000, tak to bude ránečko. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme čas při závodech?
3: Topky?
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká hymna?
3: Kde domov můj?
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má obdélník?
3: 4.
0: Mm-hmm. Jo.
2: A poslední, pátá otázka. Jak se jmenuje bílá část vajíčka?
3: Bílek.
0: No jasně. Ale z prstem v nose.
2: Je to tvoje.
0: Mně připadalo, Jani, ty se s těm otázkám smála trošku, že jo? Měli jsme trošku přitvrdit, ne?
3: Ne, já jsem se smála v sobě, jak odpovídám.
2: Ale dobře si odpověděla, 5krát.
0: Takže, Jani, vyhráváš voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Můžeš si tam koupit proteiny, aminokyseliny, produkty na energii, regeneraci, prostě všechno, ať je lépe.
3: Já moc krát děkuju.
0: Není zač, tak my zdravíme k Humpolci, pozdravuji Hliníka a zas někdy na Hit Rádiu. Ahoj.
3: Určitě. Ahoj.

0: Gotta Be Somebody, tohle jsou Nickelback a tohle je úterní hit rádio. Chvíli po půl osmé posloucháte Snídaní šampionů a tady ve studiu se rozhořela taková vášnivá debata. My tady jsme totiž ve čtyřech, jo? Dva chlapy, dvě holky. Jednu holku slyšíte, to je Jasmin, a pak tady je druhá holka, to je Sabina, ta tady točí videa. A holky se začaly mezi sebou bavit o nějakým, nebo nějakým, jako známe to, jo, ale Love Island. A my s Davidem vlastně, já nevím, že to začalo.
1: Tak nám vypnuli uši.
0: Jasmin, pověs nám teda, když budeš hlas i tady Saby, o čem to teda jako je, co se tam jako děje, jak to vypadá,
1: no, a proč se na to koukáš?
2: Přijede na Kanáry, pět holek, pět kluků a jdou tam hledat lásku samozřejmě, jo. Aha. Ale já chci mluvit spíš o tom, že mě baví, jak to každý rok začne a vždycky ty chlapy doma říkají, no já se koukat nebudu. A to říkal včera i můj Kuba. A pak tam najednou sedí vedle mě a hodnotí a říká, ale tahle ta by se k němu hodila, jo.
0: A vždycky
2: a vždycky ho to čapne. Ale jinak nicméně mě to nikdy ze začátku moc nebaví, ale vím, že postupem času mě to chytne, takže i letos si dávám na čas. Holky jsou teda nádherný, kluci jsou opravdu kluci, takže mě to nenadchlo, já jsem čekala, až tam přijde nějaký prostě chlapák, což na konci přišel a v ten moment můj Kuba, on viděl, jak já otevřela pusu a on, můžeš tu pusu zavřít, prosím tě, a říká, hele, nekoukej na to, ty pak budeš mít nerealistický očekávání. A v ten moment mu došlo, co řek, a říká, já zas budu v rádiu, viď, ty to řekneš. A říkám, to si piš. Takže pochopil, že tam jsou spíš jako vysekaný muži, já říkám, že ty to máš i v normálním životě.
0: Či nás teda tady s Davidem zajímá, jestli můžu mluvit i za tebe, Davide, nás teda zajímá, jsou tam hezký kluci, jo?
2: No, mně se nelíbili, přišel jeden hezký, ano, ale jinak jsou to takový hodně mladý kluci, 21 let třeba, a některý jsou hezký, než otevřou pusu a tak.
0: Tak co, Davide, přesvědčilo tě to?
1: Vůbec.
2: Ale
1: já jsem vlastně celou dobu vůbec neposlouchal. Jako vůbec to jde úplně mimo mě, tenhle pořad.
2: Ale ženy jsou hezký. Opravdu, jako na to se podívejte, ty holky jsou nádherné.
0: A já si prostě fakt myslím, že to je rozdělení ten národ tak jako na polovinu, že ženy na to koukají a žena s chlapy, já vůbec jako nevím, no.
2: Já znám hodně chlapů, co na to kouká, a ještě víc chlapů, co to nepřizná, přesně.
0: Davide, že ty na to, že ty na to koukáš.
1: To ještě pořád řešíte ten lopaj.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.

0: naší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Antonína Dvořáka. Omezení je na výjezdu z města. No a pozor taky na Chrudimsku v Hlinsku, kde se opravuje Jiráskova ulice.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Rup a Líc. Tohle je Sebastián 7:53 a tohle je taky úterní Hitrádio Snídaně šampionů. Muž podezříval manželku z nevěry. A tak na dálku zapnul kameru na jejich robotickém vysavači a šmíroval ji přímo v ložnici.
1: Chytré,
0: doslova. Nevěru teda sice odhalil, ale když to pak na tu svoji ženu vybalil, tak ta ho poslala k soudu a ten ho zase poslal na 5 měsíců do báně za nelegální sledování.
2: Za špízování, no dobře mu tak.
0: Za špízování. Já se říkám, když si představím, kdyby se to dělo třeba u nás doma, jo, tak u nás by to bylo v pohodě, protože on ten vysavač by do té ložnice přes práh ani nedojel, on by se zasek. To asi známe všichni, ale říkám si, co je podle vás jako větší ponížení, jo? Zjistit jako nevěru, anebo pak sedět v base, když se tě ptá spolu sedící, jako za co seš, a ty řekneš, no ale vysavač, a to je asi jedno, to je, spíš mi řekni ty, za co sedíš, kamaráde.
1: Vůbec nic moc, no.
0: Vůbec nic moc. Jo, takže ho napráší vlastně vysavač, no takže sečteno, podtrženo, hat-trick, hele, byt vysátej, manžel ne, a milenec, ten má pre.

0: vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days jen do 20. září.
2: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Hospodářské zprávy a David Jošt. Vláda zatím nebude zastropovávat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše jsou marže čerpacích stanic nízké a problémy hlavně u rafinérií. Ty podle něj kvůli nedostatečné kapacitě vydělávají na drahých pohonných hmotách příliš mnoho. Babiš proto chce situaci řešit na evropské úrovni. Evropu čeká tento týden prudký teplotní zlom. Mimořádně teplé počasí ukončí výrazná studená fronta postupující od západu. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů. Počasí se tak vrátí k hodnotám, které jsou běžné pro první polovinu září. Rusko by do roku 2040 mohlo ovládat více než třetinu světové těžby uranu. Podle britských odborníků by tím výrazně vzrostla závislost západních zemí na Moskvě. Uran je přitom klíčovou surovinou pro výrobu paliva do jaderných elektráren. Západ se snaží svou závislost na ruských surovinách omezovat už od začátku války na Ukrajině. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Každou první neděli v měsíci bude 15 muzeí a galerií, které spadají pod ministerstvo kultury, zdarma. Třeba skanzen Veselý kopec ale čeká kvůli výpadku příjmu ztráta. Provozovatelé navíc slibu ministerstva, že jim peníze nahradí, moc nevěří. No kdo má dneska volno? Moc nás asi není a je to škoda, dneska bude krásný letní den. Čekáme sluníčko, jasno až polojasno, jen teda při zvětšené oblačnosti čekáme přehánky. No a teploty budou v rozmezí 24 až 32 stupňů Celsia.
2: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
6: Taky tady máme Dejva, dobré ránko.
7: Krásný úterý všem.
6: Dobré ráno.
7: Na ty dobrý věci se čeká, víš, Dave.
6: Přesně, borec na konec. Tak už dobrý, už nemusíš, to už je vypnout ten mikrofon. Tak ještě hodinu s vámi snídaně šampionů, jsme rádi, že vy tady jste s námi. Další muzika nachystaná za 100 let, taky The Weeknd tím začínáme, tak hezký ráno.

0: i za stole.
1: Tohle je Hit Radio 809. Hezké ráno.
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy, tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo?
1: On prostě potřeboval asi pro svý kámoše, který prodávají barvy na vlasy, tak potřebuje, aby si vydělali, tak možná to je ten důvod.
3: Počkat, ta blond nebyla přírodní, jo?
2: Ale vypadá jak hvězda teleshoppingu ze 70, musím říct.
1: To jako je pravda, že? To je pravda, no, ale vlastně tak jako dobrý, no, tak už má nějaký leta, tak my chlapi taky se snažíme to asi zamaskovat, ty šediny ne, asi, Davide, víš, o čem mluvím, asi to přijde, ne, brzo.
3: Já právě zatím moc ne.
1: No, ty jsi v pohodě, no, tak já moc ne, no, jak se říká, když vytrhneš jeden šedivý vlas, takže mu přijdou kolik, 3 na funus, tak u mě to nebyly 3, u mě to bylo teda mnohonásobně víc, jako lidí, co dorazili. Takže ty šedivý vlasy už tam jsou, ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů, a teď se nechci nikoho dotknout, ale je to můj názor, že vlastně a i u žen, pak u starších, mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny, jo, když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici, když jsme prostě normální.
3: Souhlas.
1: Dobře, kdybys...
3: Výjimečně s Jasmin souhlasím.
1: Dobře, tak si představ, že kdyby začal třeba od zítra masivně šedivě to, tak nechal bys tomu volný průběh jako George Clooney, anebo bys šel na přeliv? A jakou bys zvolil barvu? Jakou bys zvolil barvu teda?
3: Já bych zůstal na Clooneyho.
1: Fakt?
2: No, a to je ono. A Michal právě se mnou hádal, že ten jako, ten by se hnedka obarvil, ale když to je naopak možný, když já nemám ráda, když chlap se o sebe stará víc jak já, jo. Hm. Když se moc upravuje, kouká do zrcadla, teď si budu barvit hlavičku, co to je?
1: A přijdu ti možnej?
2: Ne.
1: No tak vidíš, tak tady máš odpověď, ne?
3: Říkali spíš skupina Trump.
1: Přesně.
2: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
1: Make vlasy color again.
2: 777-937-777. Co vy a barvení vlasů u mužů?
1: Pošlete nám to jako hlasovku nebo jako zprávu. Teď David Guetta, tedy svým Stone Cenai.

0: Geronimo. 8 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ránko.
1: Donald Trump se přebarvil, blond vyměnil za brunet a my jsme se tady dostali ve studiu k vášnivý debatě o barvení vlasů.
0: A já jsem říkal, že rozhodně jsem proto, aby zůstaly ty barvy, ty vlasy prostě jako George Clooney, já jsem neříkal,
1: že jo. Určitě, ne, ve studiu je to 2-1 s tím, že já a David jsme v týmu přirozenost.
2: Jsme normální.
0: Já jsem taky v týmu přirozenost.
1: Tak a, ty se bojíš té zprávy, co tam je napsaná.
0: Ne, dokaž mi to, že jsem to...
1: A Michal právě se mnou hádal, že ten jako, ten by se hnedka obarvil, ale víš, to je na...
0: Hele, tohle neplatí, jo, já tady tu hru nehraju.
1: On se bojí asi zprávy, která tady zní třeba od Ireny. Ahoj lidičky, tak chlap, který si barví vlasy, má zřejmě hodně nízké sebevědomí, chudák. Jsem žena a stárnu s grácí, dokonce mi bílé vlasy schvalují i jiní lidé. Hmm. Tak toho se zbál, viď?
0: Toho jsem se bál.
1: Tak pojď na další teda.
0: Taky píše Pavel. Čus, šedivím už od 25 let, je mi 45 a přesně, co je na tom? Volný průběh, žádný barvení.
1: Mm-hmm. Evča píše, šedivý, zralý chlap je sexy. A já souhlasím, já znám taky kámoše, který od 25 let zešedivěl a já si ho nedokážu představit jinak. Prostě těm chlapům to, vy jste strašný šmejdi, vám to prostě sluší. Fakt.
2: Šhodná.
0: Když je Romča, tyjo, barvení u chlapa rozhodně ne. Mladá ucha, když blbnou, tak OK, ale starší a vyzrálý chlapi ne. Spíš to má šmrnc ty šediny. Pěkný sestřih, v závorce, pokud to není koleno, v tu chvíli radši úplně dohola, než třeba zavačku.
2: Koleno.
1: CDčko, Ota píše čau, já to řešit nemusím, protože jsem plešatý. No jo.
0: Měním názor.
1: Měníš, jo?
0: Měním názor.
1: Tak to jsme rádi, že jsme se dočkali, páče. Jako já osobně s Michalem tuhle debatu jsem vedla už párkrát a tak konečně.
0: Já to změnil ne díky tobě, ale díky našim posluchačům.
1: No jo, ale ten cíl je společný.
0: Já se na to těším, až budu šedavit. Šedivej normálně, fajn. Nemůže to být třeba hnedka zítra?
2: Že bys se nechal přebarvit na šedivo, to by taky
0: bylo. Ne, ale já musím říct jednu věc, Davide, já se s tebou už o ničem nikdy nesázím. Že bych třeba jako přišel zítra jako šedivej, tak to rozhodně ne. Lost Frequencies, The Feeling, za malou chvíli taky aktuální doprava.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Koberce Brázda.
7: Koberce Brázda.
6: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u Úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
11: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
12: www.juta.cz.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se

0: taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
1: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
0: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
1: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na Královéhradecku. Opatrní buďte.

0: po nehodě, tak se tam připravte na zdržení.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: Abrakadabra, tohle Lady Gaga, Hit Radio, 8:59 a Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Legendární kapela Kiss nahrála novou píseň. Skupina sice v roce 2023 ukončila koncertní kariéru, dalších aktivit se ale nevzdává. Nová skladba by se mohla objevit i v připravované show. Hokejová Tip Sport Extraliga má nového hlavního partnera, stal se jim výrobce energetických nápojů Red Bull, který se zapojí do projektu se všemi 14 kluby. Spolupráce se promítne také do dění na stadionech, televizních přenosů a digitálního obsahu. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal.
3: Mě tyhle příběhy hrozně baví. Moje mamka, zdravím, takhle nezapomněla mě, ale psa u obchodu, protože on se posadil za takovou tu slevovou černou obrovskou áčkovou ceduli, tu střížku. A vždycky, když jí viděl odcházet, tak on byl tak poslušný, že jako nešel za ní. On prostě byl vychovaný, že má sedět. Tak seděl a všimla si toho až doma vždycky.
4: Já si představuju, jak ten chlap odjíždí z té benzínové pumpy a říká si, tak klíčky mám, peněženku mám, mobil mám, dobrý, můžeme vyrazit.
0: Tak tomu mám teda úplně jiný pohled teda, jakožto otec, tak když z vlastní zkušenosti vím, v co se může proměnit cesta s dítětem, tak se ptám, byl to vlastně omyl?

0: Ego, Robert Burian, tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.40 a dneska jsme vzvonili a neklaplo to.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000 ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7 hodin a 10 minut nikdo nevyhrál, takže zítra přidáváme 1000 korun a to znamená, že kdo jste se ještě neregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní a chtěli byste vyhrát tyhle peníze, tak udělejte tak na webu hitradia.cz.
2: Registrujte se, potom čekejte v 7.10 každý pracovní den na náš soutěžní zvonek, který zazní v éteru. Máte potom 30 sekund na to, abyste reagovali na naší hlídku, která vám v případě toho, že jste se registrovali, může stát u dveří. A připomínáme, že máte jenom 30 sekund, jo?
0: Pojďme se vrátit k tomu, jak to vypadalo dneska, i když to bylo bez výhry. Jdeme na to, zvoníme teď! 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Tak to úplně nevyšlo, bohužel tentokrát, ale nedá se smítit.
0: Ježišmarmin.
2: Zítra...
0: Já tě neslyším.
2: Ty mě neslyšíš? Tak se pročistit
0: to tady
2: uška.
0: Celý nějak pošašilo. A, už to funguje. My se to tady celý nějak pošašilo, omlouvám se, tak už se slyšíme. Takže, nevím, co jsi mi říkala.
2: Zítra přidáváme 1000 korun, to znamená, že zítřejší výherce může vyhrát 6000 korun.
0: 6000 korun. Tak utíkejte na web hitradia.cz a zítra v 7.10 pokračování.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
5: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit

0: Fly. Posloucháte úterní snídení šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. Otázka, opravovali jste někdy něco gafou? Co ty, Jasmin?
1: Rozhodně.
0: Opraví všechno, to víme. Prasklý nárazník, ale taky i hysterického pasažéra v letadle. Možná jste o tomhle příběhu slyšeli. Borec na letu z Dallasu do New Jersey se choval tak agresivně, že posádka vytáhla stříbrnou gafu a přilepili ho k sedadlu. Což mi přijde teda jako velký úlet. On je teda stihnul ještě pokousat, až takhle agresivní byl, ale říkám si, to, že ho teda přilepili tou gafou, že to je určitě pořád dost ličtější, než kdyby ho třeba vyhodili za letu.
1: Ne, počkej, jako mně to přijde jak z nějakého animáku nebo blbý komedie a nechápu, že se to fakt stalo. Představuju si tu situaci, jo, jako Franto už zase prostě dones gafu na B12, přilepíme ho.
0: Ale pak to musela být slušná depilace, když to z něj sundávali.
1: Ježiš, no.
0: Protože ono, existuje video z toho, jak tam sedí připoutaný, ale mě by zajímalo pak to video, co se dělo potom, jako, když to z něj jako sundávali dolů.
1: Ne, ale představ si, že jsi ten, co tam jako letí a vidíš, jak tam někde někoho oblepujou gafou, teď co to je,
0: no,
1: co to je.
0: A nebo si představ, jak máš před letem ty instrukce, jo? Jak tam jsou letušky a kde najdete vestu a únikový východy a odkud na tebe vypadne kyslíková maska. A v kapse protějšího sedadla najdete taky gafu. Přejeme příjemný let.

0: Lacey Abrams, Dead Soul True, 8.57. A to znamená, že tohle byl poslední song úterní snídaní šampionů. Jsme v cíli, dámy a pánové.
1: Připomínáme, že v soutěži Kdo pak to zvoní dneska nikdo penízky nevyhrál. Nikdo, kdo měl být, nebyl na místě, takže zítra máte o 1000 k výhře navíc.
0: 7 hodin 10 minut máte možnost vyhrát 6 000 korun. Pokud ještě nejste registrovaní v soutěži a zajímaly by vás k tomu další detaily, tak ty najdete na webu hitradio.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak se těšíme zítra.
1: Mějte se krásně a v 6 zase tady. Ahoj.
0: Ahoj, hezký úterý.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, začneme v Pardubicích, v Legionářské ulici u křižovatky s ulicí Generála Svobody. Havarovala tady dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a zdržení by mělo být minimální. Pozor také na trase z Jaroměře směrem na Hradec Králové u odbočky na Lochenice. I tady havarovalo osobní auto do svodidel, na místě počítejte určitě i s omezením. No a opatrně také na trase z Litomyšle směrem na Vysoké Mýto před Hrušovou, tady probíhá údržba vozu. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým sedmi tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou osmou desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
7: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Průměrný teenager tráví na mobilu nebo počítači 7 hodin a víc denně. Do toho patří scrollování i třeba hraní her. Podle odborníků všechno začíná doma, v rodině. Absolutní zákazy, ale podle adiktologa Radka Němce nefungují.
8: Závislosti nefungují na pevné vůli a disciplíně. Oni nám můžou pomoct za začátku, ale pokud budou jenom dělat zákazy, to jak s dětma, oni tomu nebudou rozumět a nepochopí to a nedostane se to do hlubších sfér mozku. Do emoční paměti a tak já vlastně nemám šanci udělat nějakou změnu. Tak tam bych chtěl, aby lidi na sebe nebyli tolik možná přísní a zlí a aby byli víc jako laskaví a i když mi to nevíde, tak aby to zkoušeli dál a rozuměli tomu, proč to dělají, aby to nebylo jenom nějaké bezmyšlenkovité zakazování, tak jako je to třeba u alkoholu.
7: Benzín i nafta nám dál zdražují na Náchodsku, ale řidiči stále najdou levnější varianty tankování než ve zbytku kraje. Benzín tady vyjde v průměru na 41 korun 20 haléřů a nafta na 44,70. Ještě levněji jde natankovat v polské Kudově. Při plné 50-litrové nádrži může cesta přes hranice ušetřit kolem stovky korun. Nevydané školní obědy dostanou v Hradci Králové druhou šanci. Od října se do projektu Rimíl zapojí školy Bezručova a Štefánikova. Co se nesní, nemusí skončit v koši. Lidé si hotové porce za 75 korun zarezervují přes aplikaci a vyzvednou v chlazeném automatu. Město ročně podle primátorky Pavlíny Springerové zaplatí za likvidaci školních obědů 1 000 000 korun. Nervy, boj a nakonec obrovská úleva. Hradecká rodačka Katka Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou jsou ve čtvrtfinále US Open. Nebyla jsem vůbec ve své kůži, přiznala česká deblová jednička po vydřeném vítězství. Nedáme jediný míček zadarmo a přesně tahle energie je dotlačila mezi 8 nejlepších párů.
9: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
7: Jasno až polojasno na obloze 29 až 32 stupňů ve stínu. Tak tohle je ryze letní předpověď na úterý 8. září. A pro ty naše východní Čechy.
5: Hit Radio Černá hora.
10: Takže lidi, pondělí je za námi a před námi je něco jako zkrácený pracovní týden, už jen 4 dny. Pojďme se pozitivně namotivovat, k tomu dneska nás čekají 30. Takže třeba někdo z vás zvládnete po práci bazén. Je tady vůbec někdo, kdo jste si dal kvůli počasí na dnešek volno a povalíte na koupák? S vámi je úterní dopolední drive na Hit Radio Černá hora a Jana Šimurdová.

0: Krátce po deváté, ladíte úterní dopoledne na Hit Rádiu Černá Hora a nám přišel vzkaz na dopravní linku pro všechny řidiče, tak já ho pouštím.
1: Aktuální nehoda v Hradci Králové na Dvorský, zdržení minimální.
0: Tak jste to slyšeli, pozor na to, jinak šťastnou cestu všem řidičům. Mimochodem od mikrofonu vás zdraví Jana Šimurdová. Určitě se snad každému z vás už stalo, že jste se zasekli na nějakém slově a přemýšleli, jaké se tam vlastně píše i, nebo jestli tam je z, s, m, e, m, n, e a tak dále. Je fajn, když to zvládnete opravit ještě, než to pošlete. Co když to ale pošlete a najednou si toho všimnete a ta druhá strana si to už přečetla? Jak reagujete? Smažete to a přepíšete i přesto všechno? Nebo raději na to nereagujete a říkáte si, snad to ta druhá strana bere jako překlep? No, takže dnešní téma a dotaz na vás. Jaký největší pravopisný trapas se vám stal? Zprávy a hlasovky na náš WhatsApp 601 292 464. Těším se.

0: 10 minut, ladíte Hit Radio Černá Hora. No a dneska s vámi tady řeším pravopis, to je skoro jak ve škole, co? Jaký největší pravopisný trapas se vám stal? Na to reagoval Lukáš, který píše: Ahoj Jani, pro mě nebylo víc trapnější než to, když jsem hrubku napsal ve zprávě své 10leté dceři. Konkrétně to bylo slovo mít, když jsem psal, že pojedeme umít auto. Nevím, proč jsem tam psal měkké, ale nešlo to vzít zpátky. Samozřejmě to dcera řekla i učitelce a pak se mi s tím pochlubila. Ty děti, Lukáši. Moc díky, jaký největší pravopis... Slyšíte to, jo? Největší logopedický trapas budeme mít někdy jindy. Dnes řešíme největší pravopisný trapas, který se vám stal. Na 601 292 464 mi pošlete vaše další zprávy nebo hlasovku.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: 1. září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás faktoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: Tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
4: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
3: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
4: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
3: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
5: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Pod lízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.

0: tomu 38 minut, posloucháte Hit Radio Černá Hora, s vámi Jana Šimurdová, díky, že nás sladíte. No a na dnešní devátou jsem zvolila téma, jaký největší pravopisný trapas se vám stál, jo. Vaše zprávy jsou úžasné. Na začátek teda vám moc děkuju a začnu s Bárou. Jednou jsem psala svému šéfovi e-mail a měla jsem tam hrozně moc chyb. Čeština mi vždycky tak nějak šla. Nechápu, jak se mi to povedlo. Pravděpodobně jsem spěchala a myšlenkami jsem byla u dalšího úkolu. Samozřejmě mi přišla odpověď, ať si procvičím pravopis. Taky napsala Alena, ahoj také. Já jsem teda na tom jako nejlépe, protože já to vůbec neřeším. Všichni se mě akorát pak smějí, aspoň mají radost z toho celý den a udělám jim krásný den, protože já na češtinu jsem úplně marná. Alčo, mám pro tebe dobrou zprávu, tuhle zprávu si napsala bez hrubky. Pak mám tady od vás skvělou hlasovku.
1: Dobré dopoledne, nebyl to můj trapas, ale syna jednou pokousal pes a byli jsme

že si to uvědomíme a víme, jak je to vlastně správně a proč, že jo. Takže ať vám píšou zprávy, e-maily, my jdeme na Hitrádiu Černá Hora pustit další muziku, a to Four Non Blondes a jejich WhatsApp.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Černá Hora.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Znáte takovou tu hru? Paci. Rosé, Bruno Mars. Dlouho taky nebyl v dopoledním driveu Fall Out Boy. Někoho třeba namotivuje. No a těšit se můžeme i na Evu Farnou. Miraj, to je muzika pro vás na Hit Rádiu Černá Hora a já už si začínám říkat, že mám asi nějakou mrtvici, kolikrát se ještě přeřeknu. Proč píšu?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kadeřnický salon Perfekt v Hradci Králové představuje
3: Butik salon Professional Treatment.
2: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: Jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybnice. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zdraví na Hitrádiu Černá Hora, Tomágrády. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, máme hlášenou nehodu, pojďme na to. Na trase z Moravské Třebové na Svitavy za tunelem Hřebeč se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte tady určitě se zdržením v koloně. No a další kolony nám hlásíte na trase z Náchoda na Jaroměř před Českou Skalicí, tady se vytvořila více než dvoukilometrová kolona. No a ještě větší kolona se vytvořila na trase z Moravské Třebové na Litomyšl před omezením u odbočky do Svitav. Tady se vytvořila pětikilometrová kolona s zdržením, počítejte i od Svitav. Kolona ta má přes 4 kilometry. No a ladíte nás také na Semilsku, odtud nám hlásíte nehodu, a to konkrétně v Turnově, v ulici za Sokolovnou. Narazilo tady osobní auto do lampy veřejného osvětlení, počítejte určitě s omezením, nehodu vyšetřuje policie. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

0: pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Na D11 mezi Křenovem a Bernardicemi na Trutnovsku roste obří most přes údolí Ličná. Měřit bude 731 metrů přesně a vysoký bude až 45 metrů. Stavba teď výrazně pokročila. Nosná konstrukce je už víc než z půlky hotová. Po nové dálnici k polským hranicím se řidiči mají projet ve druhé půlce roku 2028. Máte trvalé bydliště v Hradci Králové a chcete ušetřit? Třeba za kroužky dětí, při nákupu oblečení a podobně. Tak právě se rozeběhla registrace do dalšího ročníku Korenci. Město vám dá ve formě elektronických kupónů Korentu příspěvek 1000 korun a vy ho potom můžete použít u zapojených obchodníků a poskytovatelů služeb. No a letos nově můžete dostat příspěvek i na kroužky pro své děti.
1: Řekli jsme si, že by bylo fajn, kdyby se zaměřil i na děti, takže další částku 2 milionů korun zhruba alokujeme na podporu volnočasových aktivit, to znamená na dětské kroužky, tábory, prostě na aktivity dětí, kde se snažíme, aby rodiny, které to především potřebují, si dokázaly na ty peníze sáhnout a můžou se do toho projektu Korenci na webu města také přihlásit.
0: Tolik tady na Černéhoře primátorka Pavlína Springerová. Pozor na podvodné e-maily o zvýšení důchodu nebo doplatku. Podvodníci se vydávají za Českou správu sociálního zabezpečení, jenže ta po vás nikdy nechce přihlášení do bankovnictví, PIN, kódy ani instalaci aplikace. Pokud vám něco nesedí, nic nepotvrzujte. Po volném pondělku vstoupí cyklistická Vuelta do závěrečného týdne 16. etapou. Profil 181 km dlouhé trasy dá s velkou pravděpodobností šanci bojovat o vítězství sprinterům, a to v hromadném dojezdu. V červeném trikotu lídra jede domácí Španěl Enric Mas, který má náskok lehce přes 2 minuty před Rakušanem Felixem Gálem. Závod skončí v neděli v Granadě.
2: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
0: Už nám ty teploty venku krásně stoupají a dneska se ve východních Čechách dostaneme mezi letních 29 až 32 stupňů Celsia. No a po celé úterý by nás mělo provázet sluníčko. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu.
3: Hit Radio Černá hora.
4: 2 minuty po desáté začíná další hodina dnešního dopoledního driveu na Hit Radio Černá hora. Díky, že jste s námi, já jsem Jana Šumurdová a tady je

Na Hit Rádiu Černá Hora dohrál Hozír a kdo by to byl řekl, že D11 začne vypadat jako D1. Pořád nějaké omezení, od minulého týdne přibylo další omezení na D11, a to 7-kilometrový úsek u Chlumce nad Sedlinou. Celé to potrvá asi měsíc, takže řidiči pevný nervy, kdo tady jezdíte nějak pravidelně. A vůbec, když se tak zamyslíte, jaký úsek vám při ranní dopravní špičce nebo při návratu z práce dělá takovej ten největší trouble? A nebo se mu prostě i preventivně vyhýbáte? Jo. Klidně své tipy mi napište na náš WhatsApp 601-292-464. Za mě, já se vyloženě vyhýbám cestě po dálnici, a to od Smiřic do Hradce Králové, protože tady, když sjíždíte ráno z dálnice, tak to je prostě peklíčko se prokousat do centra Hradce Králové. Takže tak, no. Na Hit Rádiu Černá Hora už Chainsmokers a Coldplay.

0: Rádia Černá Hora, celé s Buckingham a její run. Vy ale nikam neutíkejte, hezky v klidu, pokud teda netrénujete na olympiádu, no. Řešila jsem s vámi před chvilkou dopravu a jestli máte nějaký tip na nějaký ten úsek, který se během ranní špičky nebo při odjezdu z práce je lepší vyhnout. A přišli mi od vás dva tipy, jo. Pavel zmiňuje, že je pro něj šílený kruháč v Úlibicích ve směru od Jičína. A Petr píše, Petr Pavel, není to jedna osoba náhodou? A Petr píše, že nechápu, proč je semafor ve Bíravě, kde to komplikuje cestu a přitom se tam nic neděje. Tam jsem nejela dlouho, to ani nevím, že tam je. Tak pánové, já vám moc děkuju za vaše tipy, kde to vázne na silnicích při dopravní špičce a všem řidičům přeji pokud možno klidnou a šťastnou cestu a pokud něco máte, tak dopravní linka Hitrária Černá Hora je 801 1100. Díky moc.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
7: Jasně.
6: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
15: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit?
16: Pak
15: Tak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
5: www.juta.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
16: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
17: Experto Family. Od V podlahy.
18: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Lasy jako med. Tady svým s vámi je Hit Radio Černá Hora a taky peníze, které každé ráno s námi můžete vyhrát.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tak, v 7 hodin a 10 minut může třeba za tím vaším oknem, za těmi vašimi dveřmi stát naše velké auto s moderátorem Hit Radia Černá Hora a pokud otevřete, získáte 5000 korun. Dnes to ale bohužel neklaplo.
2: Jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Radia.
3: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
4: Koukám do oken.
2: A někdo jde?
4: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád je ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
2: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
0: No a když limit skončí a nikdo neotvíráte, tak peníze nezískáte, za to ten další den má navýšenou částku o 1 000 korun. Takže zítra je ve hře vážení 6 000 korun. Na konci září ale jeden z vás získáte i 50 000 korun. Takže můžete přemýšlet, co si za tu sumu pořídíte. Jinak rána s námi, ty jsou vaše nejlepší. Více info a registrace do hry je na našem webu hitradio.černahora.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: den a taky každé dopoledne, ať už jste v práci zabalení povinnostma, nebo si užíváte klídeček, dohrál DJ Cyril a už za malou chvilku dáme tohle. Taky tam slyšíte, si tu, jsem tu. A je to totálně nakažlivé i po letech, no a tohle je taky nakažlivé. Super věc, musím říct, že tohle mě chytlo od Poetiky hned. No a za chvilku je to vaše, tak si na to počkejte a díky, že zůstáváte s Hitrádiem Černá Hora.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru,

0: Sefir CZ.
1: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavební Nitek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
2: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
1: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
2: Hmm, to zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
1: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
3: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Hit Radio Černá Hora.

0: se tam strašně líbí, jak oni tam pískají, to je super. Kdybych to uměla, tak to udělám. Pojďme na dopravu, posloucháte Hit Radio Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady hlášeno od vás, že na trase z Moravské Třebové na Svitavě za tunelem Hřebeč se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady určitě se zdržením i v koloně. Také opatrně na trase Moravská Třebová směr Mohelnice, tady poblíž u odbočky na Žipotín stojí porouchané nákladní auto. No a ještě pozor na trase z Litomyšle směrem na Vysoké Mýto, tady před Hrušovou bude probíhat údržba vozovky. To je snad vše, vaše dopravní info, volejte na 801 1100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
3: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V lukrativní lokalitě v centru Hradce Králové vyroste přes 70 bytů. Demolice bývalé budovy s kancelářemi a autosalonu je hotová. A teď tady začne vyrůstat 6podlažní bytový dům s byty od 1KK po 4KK. Součástí projektu jsou také komerční prostory a podzemní garáže. Stavět se má až do konce roku 2028. No a teď do Pardubic. Tam se začíná stavět nová budova úřadu práce za 350 milionů korun. Bude v areálu bývalých Masarykových kasáren a všechny služby budou konečně pod jednou střechou. Stavba má být dokončena v květnu 2028 a nabídne bezbariérové zázemí, větší čekárny i parkoviště. Pokémon karty slaví 30 let a jejich rostoucí popularita láká i padělatele. Při nákupu zbystřete hlavně u podivně levných karet a nekvalitního tisku. Jedním z vodítek je test proti silnému světlu. Padělky bývají často příliš průsvitné. Podezřelé může být také jiné balení nebo barvy. U dražších karet se vyplatí ověřený prodejce. Nebyl to jejich den, přesto Katka Siniaková s Taylor Townsendovou odmítli padnout a vybojovali čtvrtfinále US Open. Bojovala jsem s tím, abych se dostala do dobrého pocitu, přiznala Katka Siniaková, hradecká rodačka, po obratu z 2-5 v prvním setu. Nedáme jediný míček zadarmo. Nervy vystřídala po mečbolu čistá úleva a taky radost.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
7: Tak už se nám ty teploty ve východních Čechách dostávají pomalu na svůj strop. Odpoledne naměříme 29 až 32 stupňů ve stínu. A k tomu jasno až polojasno, takže není co dodat.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A před námi je poslední naše společná hodina, a to 11. A já vám musím takto přes éter Hit Radia Černá Hora říct, že jste skvělí, vaše zprávy jsou boží a společně bychom mohli vymyslet spousty témat. A vlastně tak to i probíhá. Takže lidi, díky za inspiraci a inspirovat vás budeme i nadále tady na Hit Radiu Černá Hora. A to těmi největšími hity za moment Imagine Dragons.

tak Rehab. A včera to bylo na den přesně, kdy před 30 lety nás svou návštěvou postil sám Michael Jackson a konal se tady jeho koncert na Letenské pláni. No a včera jsme měli na tu počest Michael Jacksona taky srdcovky a vy můžete stále, a to až do čtvrtka, skrze naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora, hlasovat, který jeho hit je ten váš úplně nejvíc nejoblíbenější, který je podle vás prostě ten nejpovedenější. Jak slyšíte, na výběr je buď známý Thriller, nebo taky Billie Jean. U toho mám chuť tancovat hned. Nebo taky emotivní věc They Don't Care About Us. No takhle, Michael Jackson měl vlastně všechno napumpované emocema a možná to bude tím, že hodně prožíval svět kolem sebe, kolem nás a to, co se děje. Lidi, ať už prostě média vykreslují Michaela Jacksona všelijak, ten talent, ten dar a jeho vize, to se nedá prostě překonat. Takže jaký je podle vás jeho nejlepší hit, můžete hlasovat ve stories na našich sockách Hit Rádia Černá Hora. No a my si dáme teď dalšího velkého talenta, který nám tady chybí a dnes by oslavil 37. narozky. Dámy a pánové, je to Avicii.

0: Jo, divoký byl a jejich malování, ladíte úterní dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora, no a je mezi vámi někdo, komu vadí, jak se někdy plýtvá s jídlem ve školních jídelnách. V Hradci Králové přišli s novým nápadem, jak tomu zamezit, a já dávám palec nahoru už jen samotnému titulku. Víc vám k tomu povím za chvilku, do té doby na Hitrádiu Černá Hora třeba Anastasia nebo Miles Smith.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
17: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Černá Hora. No a plýtvání ve školní jídelně. Tak pokud se nevydá oběd, jde to vyhodit. Tomu je konec. Minimálně teda v Hradci Králové, kde dali hlavy dohromady dvě místní školní jídelny. A zapojili se do projektu, který, prosím vás, chce vydat nevydanému, který chce dát nevydanému jídlu druhou šanci. Za mě bomba nápad. A jak to bude probíhat, jo? Od 1. října nevydaný oběd se zabalí, uskladní ve veřejně přístupných chladicích automatech v blízkosti škol. Vy si jídlo rezervujete za nějakých 75 korun a pak si jídlo vyzvednete. Dvě mouchy jednou ranou, ušetříte za jídlo a neplýtvá se, jo? Třeba mě osobně to plýtvání taky vadí. A ano, taky jsem byla dítě a nevěděla, jak se toho jídla na tom tásku zbavit, ale dnes to vnímám jinak. Musím říct, že jako děcka jsme fakt na ránu, protože ty moje si doma kolikrát taky stěžují, synátor dokonce na oběd kolikrát na tajňáka ani nešel, já to pak musela řešit. No a když tam někdy zajdu a dám si tam teda dobrovolně to jídlo, tak mi prosím vás pokaždé chutná, jako nevím, co jim tam vadí. Prostě děcka, no, hlad je nejlepší kuchař. Já ani nevím, co jsem včera pořádně vařila, ale syn přišel z hřiště a dvakrát si přidal.

0: crazy I've got.
1: 11 hodin, 40 minut, tohle byl Benson Boone na Hit Radio Černá Hora. A musím vám dnes říct, že i když ty dny někdy jsou náročný, náročnější, tak díky vám má člověk lepší náladu. Fakt moc díky za vás, lidi, baví mě to s vámi. Třeba dneska jste mi krásně ukázali, jak díky vám může i moderátor na rádiu mít lepší náladu a vzájemně si to prostě děláme velmi příjemné. Takže lidi, díky za vás, za vaše zprávy, mějte krásné úterý a už za několik minut jsou tady srdce.

0: čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
1: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
14: www.uzeniny.cz.
15: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
16: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
17: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
18: Rekutech.
17: Peníze včas,
18: když se tam rád vracíš.
16: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
20: Hit Radio Černá Hora.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradecké ulici v Lipkách je nová uzavírka ode dneška. Bárová a Gebauerová ulice to teďka jistí, mělo by to být všechno řádně značeno. No vaše dopravní info, budeme rádi, když nám zavoláte na 801 1100.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: 1. října více na lidl.cz. Čau a pa.
1: It's Hozier.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Počet volných pracovních míst oproti červenci klesl na 100 tisíc a nejvíce lidí bez práce je v Ústeckém kraji, nejméně pak v Praze. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného jde o rtuť nebo arzen. Uvedl to dopoledne na tiskové konferenci.
5: V tento moment připravujeme na ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit. Během tohoto týdne děláme poslední dotahování, tak jak jsme dostali za úkol z úřadu vlády. Příští týden na vládě s tímto obeznámíme celou vládu a pana premiéra a následně budeme okamžitě konat.
4: Na konci měsíce začne sanace území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. No a v platnost vstoupila odvetná kanadská cla na americké výrobky ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se na výrobky z oceli a hliníku, stejně jako na mléčné produkty. Teď ještě pohled k nám.
6: Každou první neděli v měsíci bude 15 muzeí a galerií, které spadají pod Ministerstvo kultury, zdarma. Pro nás návštěvníky skvělá zpráva. Pro provozovatele ale horší. Třeba skanzen Veselý kopec čeká kvůli výpadku příjmu ztráta. Provozovatelé navíc slibům ministerstva, že jim peníze nahradí, moc nevěří.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
6: Ještě dneska odpoledne ve východních Čechách polojasno až oblačno a teploty kolem 25 až 29 stupňů, ale zítra už jenom kolem 20 a má pršet.

nádherné úterní poledne, přeju 12 hodin 2 minuty, začínají nám vaše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů z doby, kdy jste venku za domem točili obručí, skákali gumu, hráli cukrkáva limonáda čajru mum, pak jste se chytli horší party a učili se šulkovat lehký Petry. To asi jsme zkoušeli všichni podle vzoru. Máma jde. Nádech, pak už byl jenom velký dlouhý kašel. No jo, to je to naše dětství. To je krásný. A tak se do něj pojďme vrátit. A to například i srdcovkou s číslem 1. YouTube jenom pro vás.

0: nádherný úvod dnešní srdcovek YouTube rok 2001.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ten na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 mi přišla zpráva od Lucky, taky jsem se zasmál, píše: ahoj Jirko, tak teď si mě dostal, prej máma jde. Úplně jsem na to zapomněla, ale přesně takhle jsme to na základce zkoušeli. Potáhli jsme cigarety, někdo řekl máma jde, já se rychle nadechla a pak jsem si málem vykašlala plíce. Dodnes nejsem kuřák. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Lucka. Tak není zač. Takhle na rovinu. Téma dnešních srdcovek nebude první cigareta, jo, to určitě ne. I když to taky k našemu dospívání patří, tenkrát se vlastně jako kouřilo úplně všude, že jo? I v letadle, i ve vlaku, prostě úplně všude. A taky hodně doma. A tak si říkám, to by vlastně mohla být zajímavější vzpomínka. Měli jste jako rodiče kuřáky? A kde, když tak doma kouřili? Protože můj táta tak už je nekuřák, ale bývával silný kuřák a bydleli jsme v paneláku. A jediný, kde táta mohl kouřit, bylo buď na balkoně, anebo na záchodě. No teď si představte prostě normálně panelákový byt, že jo, teď ten klasický záchod, no teď my jako tam chceme jít, já tam obsazeno, že jo, táta zamčenej a tahá tam ty červený máčka. Otevřený stupačky a všechno to vlastně jde ven, že jo, všechno tady do toho paneláku. Tak máte taky podobnou vzpomínku? Dejte vědět. My si dáme další srdcovku, znovu připomínám 777-937-777 je číslo na WhatsApp a tady je Madonna. Zítem Frozen.

0: Loving Thing, asi by Milton na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, ale ještě předtím, tak vzpomínky na vaše rodiče, jakožto silní kuřáky. Jitka píše, ahoj, tak teď si mě pobavil, u nás doma kouřila mamka jenom v kuchyni u kafe. Vybavuju si, když přišly její kamarádky, jak ta kuchyně byla celá v mlze, ale pak se to vždycky nějak vyvětralo, nepamatuju si totiž, že by to smrdělo po celém bytě. Ani v pokojíčku to nebylo cítit. Zdraví Jitka. Čau, můj táta byl taky silný kuřák, ale mamka to nesnášela a tak mohlo jenom na balkóně. Kolikrát jsme se smáli, jak ráno stojí v mrazu jenom ve slipech a v županu, klepe kosu, ale hlavně, aby si dal čouda. Jo, to je asi taková klasika. Tom tady píše, hele, skle, balkón, auto, taková klasika, okna na Filíci je žlutý, takže super sluneční clona, dneska už všichni nekuřáci. Eva, dobrý den, oba moji rodiče kouřili a přesně na záchodě, na balkóně a občas taky na chodbě, sousedi byli fakt nadšení, naši kouřili taky v autě, což nám jako dětem dělalo dost špatně od žaludku. Chodila jsem jim kupovat po kartonech červený a modrý startky a že mi bylo teprve 6, nezájem. Inu, tenkrát to byla taková doba, krutá doba. Aspoň mě tahle zkušenost drží už přes 30 let od cigaret dál. Hezký den, Eva. Tak to jsem vůbec netušil, kam se dneska dostaneme, teda v rámci srdcovek, že jsme zabrousili na takovýhle téma, ale je teda fakt, že nevím, jak to dneska, v dnešní době je, ale tenkrát tak jako děti jsme normálně chodili jako pro ty cíga, ne? Rodičům prostě. A přesně, v 6, v 7 letech normálně nám to tam v těch trafikách prodávali. Bylo to tak, ne? Aspoň já tuhle zkušenost mám. Dáme si další srdcovku, vlastně už nám zbývají jenom dvě srdcovky, tak pomalu, ale jestli můžete začít přemýšlet, jakou byste dneska chtěli slyšet, jakou si dáme na přání. Za chviličku si o ní můžete napsat na WhatsApp Hit Rádia. Teď Pink, you knew.

0: první srdcovkou je Enigma. Beyond the Invisible a poslouchejte ten ženský hlas, který zpívá taky to ajajajá. Poznáváte ten hlas? Říká vám to něco?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to totiž tato dáma. Ano, německá zpěvačka Sandra. Enigma je totiž německý studiový projekt, který založil její manžel a ona tam velmi často v písních zpívala právě doprovodné vokály a nebo občas, samozřejmě záleží podle toho, jaký to byl hit, i hlavní part. No, to byla tedy poslední srdcovka. Poslední srdcovka, za chviličku nás čeká ještě srdcovka na přání, tak můžete psát na WhatsApp 777937777, co byste chtěli slyšet. Já vám to strašně rád zahraju a ještě tady se tak jako koukám na zprávy, které posíláte, na dnešní téma, který tady nám tak nějak úplně samo vzniklo, a to je, jak vaši rodiče a kde vaši rodiče vlastně jako kouřili tenkrát cigarety v bytě. A tohle je asi nejistší zpráva. Hanka tady píše: moji rodiče byli oba kuřáci a pamatuju si, jak oba dva stáli u zapnuté digestoře a hulili, u toho ještě popíjeli Turka. Nekouřím ani Turka nepiju, ale tenkrát to byl hit. Ano, na to jsem úplně zapomněl, že ten Turek tam prostě musel být s pořádným logrem. Tak to byla taková malá milá vzpomínka tedy na naše rodiče v těch 80. 90. letech. No a za chviličku, možná třeba z 80. 90. let, uslyšíme vaši oblíbenou srdcovku. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na přání na Hit Rádiu.
2: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Božicích u Znojma za 560 tisíc, stavební parcela v Červeném Kostelci u Náchoda za 892 800 korun, další stavební pozemek v Červeném Kostelci za 3 156 360 korun, byt 2+1 v Rýmařově za 3,25 milionu a komerční pozemky v Hradci Králové Třebeši za 7 150 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
10: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: 31. října více na lidl.cz. Čau a pa.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lipa, Houdini.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, 12.35 je aktuální čas a my máme taky dál teď před sebou jakože nejvyšší čas dát si srdcovku na přání. A já tady koukám na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a už teď vím, že půjdeme do 90. let a zavzpomínáme na legendární skupinu Fun Factory. To mě nepřekvapuje, že jste si napsali o Fun Factory, ale trošku mě překvapuje, že si o ní napsal chlap teda. ale jako proč ne? Fun Factory, hele, jako děti jsme na to pařili úplně všichni. Každopádně zpráva je úplně jasná, je od Myšáka a píše: ahoj Jirko, zahraj prosím Fun Factory Close to You, díky moc. A protože chce mít jistotu, tak mi ještě tady přes WhatsApp posílá i odkaz na YouTube, abych věděl, která to je. Děkuju, Myšáku, teď si 100% můžeš být jistý, že Close to You určitě zahrajeme. Takže se pojďme připravit a můžeme si ji dát právě teď. Takže Fun Factory Close to You. To není ona, víc, já v srandu. Dobře, tak tady je. Close to You, legendární hit. Páni, kolik vám bylo? Třeba v roce 92. Tak tady jsou srdcovka na přání.

0: No a po 14. hodině spolu probereme výmluvy, jo? Protože mám tady příběh ze sociálních sítí, co mě totálně rozsekal a kterému možná ani nebudete věřit, ale potvrdil ho renomovaný server, takže je to pravda. Dobře poslouchejte, jo. Normálně chlap byl přistižen při nevěře a tvrdil svý partnerce, že je ve skutečnosti tajný agent FBI a že celá situace je součást undercover mise, jo? Měl se dokonce představit jako agent David Walker. A že ta druhá žena nebyla milenka, ale objekt jeho tajného sledování. To je co? Aj, to se doopravdy stalo, tohle. To se fakt jako stalo. Je to jako neuvěřitelný. Někdo zapomene smazat zprávy, že jo? Někdo zapomene vypnout polohu, no a někdo zapomene, že není Jason Bourne. Takže jeho přítelkyně mu to samozřejmě nesežrala, jo? Takže to potom jako sdílela přes všechny sociální sítě a stalo se to virálním. A já si jako říkám, že nejlepší na tom je, že ta výmluva byla vlastně tak šílená, že člověk skoro musí ocenit tu odvahu, ne morálku toho chlapa, ale tu drzost. Že jako, že ne, na to snad nikdo nemohl jako vletět, ne, jakože já, sorry, jsem tajný agent FBI, no, blbec, prostě, jako úplnej. No a já si říkám, jakou výmluvu, nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy při, ať už jako načapání někoho při nevěře, anebo kdekoliv jinde, jo, obecně prostě, jakou nejšílenější výmluvu a od koho jste kdy v životě slyšeli. Probereme to dneska spolu po 14. hodině, ale už teď posílejte jednotlivý výmluvy na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. Některý výběrový se dáme třeba i po 13. hodině. Do té doby například Linkin Park nebo Damiano David na Hitrádiu.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů, nejmodernější

0: vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
4: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
3: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
4: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
3: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
5: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
5: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
6: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcurhk.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90.

0: rád za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr úterního poledne, Linkin Park, krátce před 13. hodinou. Lucie má připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pro jistotu zopakuju ta omezení na D11. V zúžení u Sadské se zdržíte a podobná situace u Chlumce nad Cidlinou. Tam opravy potrvají měsíc. No zkrátka musíte to vydržet. Vy nám můžete volat, na jaké dopravní problémy jste narazili, na 801 1100.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.

0: Podvodníci zkoušejí další trik, vydávají se za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k internetovému bankovnictví. Pokračuje mluvčí zprávy Jakub Bejček.
1: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
0: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo čtení. Přírodovědné, čtenářské i matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích OECD loni dál klesaly. Česko zůstalo nad průměrem v celosvětovém žebříčku, se oproti roku 2022 ale pohoršilo. No a v nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy má trenér Novák jasno. Je v ní 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu a mezi finální 14. jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Začíná zítra a potrvá do 26. září. Teď se podíváme k nám.
2: Od roku 2029 by mohly mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem jezdit elektrické vlaky. Správa železnic plánuje elektrizovat zhruba 40 kilometrů tratí mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem, a to za víc než miliardu korun. Cesta do Hlinska se má zkrátit asi o 7 minut a to se hodí.
3: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
2: Na dlouhou dobu naposledy, co měříme 25 až 29 stupňů a máme poměrně slunečno, zítra už má pršet a maxima jen kolem 20 na východě Čech.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: A dnešní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte i v práci a třeba možná i na dovolený je, pokud máte dovolenou, takhle na začátku září, dobře vy, takhle jste si to ušetřili hezky, ale i tak jsem rád, že ať už děláte cokoliv, tak posloucháte Hit Radio. Kdyby náhodou jste dávali nějakou fotku na sociální sítě, třeba shodou okolností i z dovolený, tak víte, že nemůžete jen tak někoho označit na sociálních sítích. Mám tady totiž etiketu 21. století. Jo, už to není jenom o tom, že muži ženám mají podržet dveře, ale těch slušných věcí je mnohem víc. Které to jsou, tak to vám řeknu za chvíli. Teď Bruno má.

trendy se vyvíjí s dobou a zásadní pravidlo je, že pokud to dotyčnému na fotce nesluší, tak ho prostě neoznačujete. Další pravidlo, nepoužívejte caps lock, když píšete zprávy nebo e-maily, jo, tedy velká písmena. Když napíšete větu jenom velkým písmem, tak to vypadá, že na dotyčného řvete. Když někomu volá,

teď mu to tam pořád zvoní, jak si říká, pane bože, tak asi ti to neberu, tak to polož, ne, tak asi to nevidím, asi to neslyším, tak co? No a na závěr tady mám ještě jedno, to se taky týká telefonování. Určitě se vám to stalo, když s někým mluvíte po telefonu a najednou to vypadne, tak nevíte vlastně jako, kdo komu má volat, že? Tak si voláte, pořád je tam obsazeno a tak podobně. Tak jednou provždy to pravidlo je jednoduchý, jo? Naspátek vždy volá ten, kdo volal jako první. To je všechno. Takhle jednoduchý to je. Jo, takhle vypadá etiketa 21. století. Tak můžete do světa. Tady máte Imagine Dragons. Jsme hit rádio.

pracovní odpoledne trávíte ve společnosti Hit Radio a tohle byly Disturbed a já se ptám, co děláte zítra ráno? 7. Jste ještě doma? My k vám můžeme přijet na návštěvu. Nebojte se, uklízet kvůli nám nemusíte, ani se malovat. My jenom přijdeme, dáme vám peníze a zase jdeme pryč. Celý to zabere tak 30 vteřin. My jsme totiž návštěva, které chcete otevřít dveře. Ale pozor, musíte stihnout otevřít do 30 vteřin od zazvonění u dveří. Zvoníme ráno po 7. hodině ve snídani šampionu. Jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, okamžitě utíkejte ke dveřím, protože my tam opravdu osobně můžeme stát. Včera to vyšlo, ale dneska ráno nám bohužel nikdo neotevřel. No a to znamená, že tedy k té základní 5000ovce přihazujeme litr navíc. Ano, když nám stihnete otevřít, tak opravdu dostanete minimálně 5000 korun a pak vždy po každém neotevření dveří každý další den přihazujeme 1000ovku navíc. To znamená, že zítra vám vezeme 6000 korun, když nikdo neotevře, no tak další den budeme mít 7000 a takhle to pokračuje dál. Podrobnosti, jak se přihlásit, najdete

0: Vydáme se s nima do New Yorku a pak se zase vrátíme zpátky do Čech. Nebudou chybět ani Vanastovy věci. Tak dál, buďte si trádiem.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
10: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. Xpeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. Xpeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
17: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo XXL-kuchyně.cz.
18: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

budeme dneska hledat nejšílenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, a nebo možná, kterou jste i kdy řekli. Na WhatsApp Rádia 777-937-777 posílejte výmluvy, můžete poslat SMS-ku, hlasovku, to už nechám na vás. Jenom na mátkou už tady pár zpráv mám, třeba Tomáš píše, moje bývalá mi tvrdila, že chodí každý čtvrtek večer na jógu. Divné bylo, že se vždycky vracela nalíčená víc než před odchodem. Když jsem se zeptal, kde má podložku, řekla, že cvičí mentální jógu. Její instruktor se jmenoval Pavel a měl garzonku. Tak výborně, tak blbá výmluva, blbá výmluva. Jakou nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy? Dejte vědět.

0: pryč, pryč. Ano, pryč, už jsou prázdniny, pryč je léto. Když teda dneska je 30 stupňů, tak od zítřka zase přijde ochlazení a jediná věc, která nám asi pomůže přežít ten konec léta a přijde podzimu v psychické pohodě, tak je co? Co? Ano, burčák. Co jiného? Já tomu říkám jemně perlivý reset metabolismu i mozku. Burčák už je v prodeji, tak jenom ale pozor, jo, při jeho koupi, hlavně u silnic a benzínek. Dávajte se na to bacha, aby ten burčák vás potom neresetoval víc ze spora, než ze zora. Za chviličku Coldplay, taky Michael Andrews a Gary Jules, tak buďte s námi.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
12: A bych říkal,
11: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční.

0: cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Nasky jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a my jdeme na zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové. Nově uzavřená ulice v Lipkách. Musíte přes ulice Bárova a Gebauerova. Jinak jste nám volali, že někteří řidiči jezdí jako šílení v zúžení u Sadské. Tak buďte ve střehu a nohu z plynu a další vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
5: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
4: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
5: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

0: poslankyně Lucie Daňková. Opoziční lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády, ANO, SPD a motoristů. Podle předsedy lidovců Jana Grolecha koalice s rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení.
1: Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
0: K záměru lidovců vyvolat hlasování o nedůvěře se připojí také ODS. Český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu, rozhodla Evropská komise. Svěřenecký fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Komise zároveň potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Premiéra Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší to, napsal ČTK. Britský král Karel III. Potvrdil Harryho status neaktivního člena rodiny. V dopise vládě uvádí, že jeho mladší syn s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny a nemají nárok na oslovení jako královské výsosti. Teď ještě pohled k nám.
2: Na lukrativní adrese v centru Hradce Králové vyroste přes 70 bytů. Demolice bývalé budovy s kancelářemi a autosalonu ve Škroupově ulici je hotová a teď tady začne vyrůstat 6-podlažní bytový dům s byty od 1KK po 4KK. Součástí projektu jsou také komerční prostory a podzemní garáže.
3: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
2: Polojasno až oblačno, teploty do 29 stupňů na východě Čech, letní pohoda, ale zítra už jenom maxima kolem 20 a bude docela hodně pršet.

0: Za pár minut budeme hledat nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, nebo možná i kterou jste kdy použili. A to z toho důvodu, že na sociálních sítích tak prolítl příběh, který je opravdu skutečný, a to o frajerovi, který byl přistižen s milenkou a své teď už ex, tak se vymlouval na to, že je agent FBI a že ta dáma není jeho milenka, ale je to dáma, kterou on jako tajný agent musí sledovat. Tak... Ano, Lucie tady obrací oči v sloup, já taky říkám, že to je naprostý vůl, že tohle ani není možný, ne, to použít.
1: Tak evidentně to možné je, že, když to udělal. No ale... Tak třeba máte lepší výmluvy.
0: Ano, a my je chceme slyšet. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Posílejte zprávy, pište hlasovky, nebo obráceně, jak chcete, pište zprávy a posílejte hlasovky.

Kočky, kočky na Hit Rádiu. 10 minut po 2 hodině odpolední. Dneska tak společně hledáme nejšílenější výmluvu při často podezření z nevěry. Jo? Na WhatsApp 777937777 mi posíláte vaše zprávy a stojí to teda jako za to. Třeba Lenka píše, kamarád čin partner měl v mobilu kontakt Pneuservis. Volal mu hlavně večer, o víkendech a jednou dokonce i na Štědrý den. Když to potom prasklo, tak tvrdil, že jen dlouhodobě řešil přezutí. Tak je dobrý, tak hlavně, že neřešil prasklou gumu, ne, teda pneu. Ondra, kamarádce partner vysvětloval hotelový účet tím, že si potřeboval odpočinout od lidí. Jenže na účtu byly 2 snídaně, tak řekl, že měl velký hlad a byl tam i župan ve velikosti S a ten prý byl taky jeho, že velkou velikost neměli. Dobrá výmluva, OK. Roman, partnerka kamaráda, jasně, tvrdila, že jí píše osobní trenér kvůli jídelníčku. A zprávy typu chybíš mi prý znamenaly, že jí chybí bílkoviny. OK, výmluva vyšší dívčí, dobře. A mám tady dokonce i jedno přiznání, je to teda bez podpisu, logicky. Píše se tu, no tak dobrá, před 6 lety jsem měl milenku. Když nás potom moje teď už ex viděla, tak se mě doma ptala, jakože kdo to byl. A já jsem jí řekl, že to byla dívka, kterou jsem si zaplatil, abych jí vyzkoušel, jestli žárlí. Jako, nevyšlo to, což chápeme evidentně, tak že jí prý teda odvezl potom pryč a už měl klid, no. Tak, OK, dobře. To je jedna výmluva za druhou. Která je nejlepší? Tak na to přijdeme už za chvíli, dáme jeden hit a vy ještě máte 3 minuty na to, abyste napsali na WhatsApp Hit Rádia vaši výmluvu.

Sigma, Nobody to Love na Hit Radio. Dneska hledáme nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, a mám ji tady. Mám ji tady, týká se opět nevěry. Nejšilenější výmluva. Projel jsem všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio, za to moc děkuju. A ta nejšilenější zní takhle. Ahoj Hit Radio, tohle není moje zkušenost, ale příběh, o kterém jsem slyšela. Jeden chlap své ženě dlouho tvrdil, že žena, která mu pořád volá a občas za ním jezdí, je jeho dcera z předchozího vztahu. Nakonec se teda ukázalo, že to žádná dcera nebyla, ale byla to jeho milenka, a ta navíc vůbec netušila, že

Chápu, že tohle pár let mohlo vydržet. Ale stejně ta drzost. Co byste udělali, dámy? Se divím, že pořád žije. Já jsem, že máš štěstí, že ho nezabila. No, tak díky za všechny zprávy, které jste posílali. A tady máte ode mě hit. Alex Warren.

0: 21:20. Já vím, že je teprve úterý 8., ale co jiného takhle jako na začátku pracovního týdne dělat, než si plánovat víkend. A o víkendu sice přijde nějaký ochlazení, ale ty teploty budou pořád příjemný, kolem 22 stupňů Celsia, až ten další týden už to má jít pod 20. No a protože už začalo vinobraní, tak kdy jindy, než tento víkend vyrazit na vinobraní. Můžete se podívat, vinobraní samozřejmě bude v průběhu celého září. Tím, že bylo extrémně horké léto, tak otázkou je, jak to vlastně vůbec bude vypadat s vínem. Tak odpověď je jednoduchá. Není to vlastně jako zas tak špatný, jo? Protože i přesto, že bylo extrémní horko a letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší, tak horké léto podle některých odborníků může prospět především modrým odrůdám, jo? A velmi zajímavá prý mohou být i letošní svatomartinská vína. Tak někdy něco špatné pro něco dobré, jak se říká, tak uvidíme. Každopádně vyrazit na vinobraní po víkendu za mě skvělý nápad. DJ Antoine The Beachakers, to je další super hudební nápad, ty si dáme už za chvíli a k ním přidáme také i byt číslo 66, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá.
1: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
4: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Slyšíte tu nádheru? Přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Královny Elišky.
16: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel U Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
17: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Máme tady další slavnou blondýnu, která přišla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
20: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
19: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici.
20: Souhlas.
19: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
20: Make vlasy color again.
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
21: Mažu 100%.

0: The Beat Shakers, 14 hodin 35 minut, takže chviličku po půl třetí, půl čtvrtý, půl pátý, půl šestý, počítám to tady na prstech, přeci jen už je druhý pracovní den a je odpoledne. Za tři hodinky, tak Linda Nosková bude bojovat ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou, takže my budeme určitě fandit, budeme držet palce. Do těch tří hodin, tak vás samozřejmě i nadále budeme bavit, já teda už ne, ale od 15 hodin naše odpoledne show, která se na vás samozřejmě těší úderem 15. hodiny. Do třetí dáme například ještě Shakiru a chystám pro vás taky Blur a jejich Country House. To je jenom taková, řekněme, malá upoutávka na to, co by vás mohlo zítra zase čekat v srdcovkách tady na Hit Radio, které zítra budou začínat opět ve 12 hodin. No, a co vás dneska bude čekat v odpolední show? No to nevím, ale třeba se to rozvíte právě teď.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Jako kozy na silnici?
3: Ano, normálně jsem to objela. Byla jsem zrovna na nechty.
2: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
4: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
3: No, to jsem.
4: Vyhráváte plnou nádrž od Hit Rádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochopit.

Znáte, že to je extrémně těžká challenge, nebojte, já vím, že to bude těžký, ale ne tak moc jako challenge pro řidiče bavoráku, aby používali blinkry. Ale to si necháme na někdy jindy. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 a do 15. hodiny, než začne odpolední.

0: se máte na co těšit. Já se na vás těším zítra ve 12, tak se smějte.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Koberce Brázda.
7: Koberce Brázda.
6: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
13: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
14: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
15: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
14: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
15: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
14: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
16: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
17: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
18: Přístavba, garáž nebo podkladní

0: Průví, které vzniklo časem. U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech opatrně na Pardubicku ve Chvaleticích v Palackého ulici došlo k dopravní nehodě motorky, pozor. A potom na příjezdu do Hradce Králové od Jičína na kruhovém objezdu tady se střetla dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. A potom ještě na trase z Čáslavy na Chrudim na příjezdu do Heřmanova Městce, tak tady blokuje provoz na kruhovém objezdu vysypaný náklad. I tady si dejte pozor. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Rádio Černá Hora.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Máte trvalé bydliště v Hradci Králové a rádi byste ušetřili třeba za kroužky pro děti, při nákupu oblečení a podobně, tak právě se rozběhla registrace do dalšího ročníku Korenci. Město vám dá ve formě elektrických kupónů, takzvaných Korentů, příspěvek 1000 korun a vy ho potom můžete použít u zapojených obchodníků a taky poskytovatelů služeb. Letos můžete poprvé dostat příspěvek i na kroužky pro své děti.
10: Řekli jsme si, že by bylo fajn, kdyby se zaměřil i na děti, takže další částku 2 milionů korun zhruba alokujeme na podporu volnočasových aktivit, to znamená na dětské kroužky, tábory, prostě na aktivity dětí, kde se snažíme, aby rodiny, které to především potřebují, si dokázaly na ty peníze sáhnout a můžou se do toho projektu Korenci na webu města také přihlásit.
9: Tolik tady na Černé hoře primátorka Pavlína Šprinkerová. Za vlastní garáž už Češi zaplatí v průměru přes 600 tisíc korun. V čele cenového žebříčku je Praha a Brno. V některých městech se suma zvedla za rok o pětinu a zvyšování není podle odborníků konec. Důvodem je přibývající počet aut a nedostatek parkovacích míst. Nejvíc se připlácí zastání s nabíječkou pro elektromobily. Je to neskutečný, ale Pokémon karty slaví 30 let. No a ten zájem rozhodně neklesá. Pozor hlavně na podezřela nízkou cenu, nekvalitní tisk anebo nesprávné barvy. Originál může napovědět i jednoduchý test proti silnému světlu. Falešné karty bývají často až příliš průsvitné. Podezřelé může být také neoriginální balení. Při dražším nákupu se vyplatí ověřený prodejce. NHL byla ve hře. Šance byla, přiznal Filip Chlapík, ale nakonec zůstává kapitánem Sparty a chce s ní vybojovat po 19 letech extraligový titul. Před novou sezónou má jasno i o nabitých Pardubicích a velké rivalitě. Z velkých men si nesedneme na zadek, vzkazuje sebevědomě směrem k jednomu z hlavních soupeřů.
11: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
9: Teploty se nám ve východních Čechách opravdu ženou ke 30 stupňům ve stínu a užíváme si sluníčka. No ale tahle letní paráda ve zbytku týdne pomalu skončí, protože už zítra nám začnou teploty klesat, v noci 14 až 20 stupňů, no a zítra přes den už to o moc nahoru nepůjde, maxima 25 stupňů Celsia a většinou ještě dopoledne bude sluníčko na východě Čech, až k večeru se nám obloha začne zatahovat a čekáme přehaňky a taky bouřky.
7: Hit Radio Černá hora.
12: Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá hora. Dneska mimo jiné slavíme Mezinárodní den gramotnosti. Mm-hmm. Tak mě, pane kolego, napadá, kdy ty jsi naposledy přečetl nějakou pěknou knížku?
13: Fíha, no podle mě třeba v 10 letech Letadýlko Káně. Já o tý, jaká moc nečtu, mě se ty písmenka ztrácí před očima potom.
12: To trošku vidět, no nic, dáme si další muziku. S vámi Hitrádiu Černá hora a i tejto téma probereme v dnešní odpolední show.

0: Kapela Like It. Nádech. Na Hit Rádiu Černá Hora startuje odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný. A teď se pořádně nadechněme. Taková jedna zpráva možná pro všechny, kteří si pletou naše silnice s okruhem Formule 1. Takhle, každý někdy z nás se šláple ten plyn trošku víc, to si budeme povídat, ale v novém Rakitníku se o víkendu pravděpodobně konaly neoficiální rychlostní závody. Hlavní hvězdou byl řidič Mercedesu, který prosvištěl obcí pozor 140 km v hodině. Tady ten borec, letec, můžu říct, to rozpálil skoro na trojnásobek povolené rychlosti. Samozřejmě dálniční policisté ze Stříteže si to nenechali líbit a během pouhých dvou dnů nazbírali do sbírky hned 3 řidičáky. A jestli ještě můžu jednu věc, mám tady takovou zajímavou tabulku z Trutnovska, kde se jezdí nejrychleji, jo. Minimálně teda 100, tam jako to pořádně sviští, tak vede teď nový Rakitník, potom Dolní Olešnice, tam to taky sviští, Klášterská Lhota a taky tady koukám jeden zářez z Vrchlabí. Tam taky nějaký blázen jezdí a já to teda nejsem.
1: Už jsem chtěl říct právě, nový Rakitník si říkal, že to je, jo?
0: No.
1: Tak doufám, že toho řidiče pak páni policisté pozvali ven z auta a všichni obyvatelé nového Rakitníku mu dali jednu výchovnou za uši, protože 140... To je magor trošku, ne?
0: To je brutální. Podle mě ta fronta na tu facku tam stojí do dneška.
1: Připomíná mi to jeden případ z Hradce, jak jel ten opilej řidič dodávkou a přijeli tam policajti a říká, vy jste řidič? A on říká, bol som.
0: Takže lidi, neblázněte, buďte opatrní. Jezděte pomalu a pamatujte, že řidičák máte jenom jeden.
1: A 801-10-100, naše dopravní linka, Hit Rádia Černá Hora. Když budou nějaké ty komplikace, ozvěte se s nimi.

0: Legacy Bros na Hitrádiu Černá Hora, dynamická muzika pro vaši lepší náladu. A před chvilkou jsme vám říkali o tom bláznovi z novýho Rokytníka, jak uháněl rychlostí skoro 150 km hodině, dostal flaster. A koukám, že o víkendu nebyl sám.
1: Počkej, neskutečný příběh se stal v Brně, to jsem ještě nežral, slovem klasika. Počkejte si na to, protože tohleto jste podle mě nežrali ani vy a budete čumět, co se v Brně děje a prej, že je tam nuda vůbec.
0: Počkej, pojďme tak naťuknout.
1: Tak jedna honička, akorát jako na takovém stroji, na který hřipci. Nemá motor. No, no, dá se říct.
0: Počkejte si na to za chvilku, na Hitrádiu Černá.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pod lízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční. Více na fchk.cz.
13: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.

0: Emily a její chlapci, Linkin Park na Hit Rádiu Černá Hora. Užíváte si úterní odpolední show.
1: Nuda v Brně rozhodně není. Dobře poslouchejte, co se tam teďka přihodilo v jedné vesničce. Chlápek na šlupky nadranej vedl koně za uzdu, seděl mimo něj, no a když k němu přijížděli policajti, tak na toho koně naskočil a začali mu ujíždět. Oni ho teda po pár desítkách metrů logicky dojeli a naměřili mu asi 1,8 promile. Kůň nevím, tomu asi fouknout nedali. Doví, jestli kůň někde jakoby nezobal někde nějaký švestky a taky nebyl trošku pod parou.
0: Mně se ten článek líbí celý. Tady ještě píšou místní svědci, navíc policistům potvrdili, že dotyčný v tom stavu rajtoval nebezpečně po celé obci, už to vidím, a dokonce z koně stihnul ještě před příjezdem hlídky spadnout, takže kvůli krvácejícímu zranění hlavy, tak místo na záchytce skončil v nemocnici.
1: No ale počkej, není kůň vlastně jako autonomní vozidlo? Kdyby se do toho ten týpek nehrabal, tak by třeba v klidu došli do stáje.
0: Já si možná říkám, že pokud jestli přijde o řidičák, když jel na koni.
1: O techničák ten kůň.
0: O techničák. Kdyby radši jel šalinou.
1: Přesně.
0: Bylo by to lepší. Takže opatrně na ty hřebce. Avicii dneska by oslavil 37 let. Tak si necháme těch 7 statečných, co?
1: Zatím je to na tobě, ty jsi ten jedinej statečný, který teďka bude muset, já to budu komentovat, jo. Takže napsat tady do našeho systému Avicii,
0: ano.
1: Najít skladbu Hey Brother a
0: Hey Brother, počkej.
1: Vrátit ty tam zpátky a my budeme dělat jako, že se nic takového nestalo. Hele,
0: taková
1: kamera,
0: narozeninová
1: počkej,
0: pauza.
1: Počkej, dal jsi tam vánoční verzi, čověče, to budou rolničky, já bych to ještě překliknul jednou. Přece jenom je září a tu chvíli by to úplně nebylo dobré.
0: Tak, ty jsem to byla velikonoční.
1: Tak pojď si ťuknout, na zdraví a můžeš.
0: Hodně štěstí a vyčí.

0: Kennedy a Kiss Me na Hit Radio Černá Hora. Pěkné odpoledne.
1: Teďka aktuálka z fotbalu z toho českého prostředí. Je jedno, komu fandíte, ale vyšla zpráva, že finále MOL Cupu, tedy pohárová soutěž, opět bude v Hradci Králové. V polovině května příštího roku bude ten finálový zápas, který jeden z týmů pošle do Evropy v Hradci ve FINEP aréně. Musím říct, že jsem teda extrémně překvapený, jo, protože ono to tady bylo už letos a opět po roce zpátky, pod lízátky. No, my jako východočeští jsme samozřejmě rádi, ale divím se, no tak teď si jenom přát, aby tam byl jeden z východočeských týmů, Hradec nebo Pardubice.
0: Tak uvidíme. Hodně štěstí, chlapci.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernější.

0: největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
1: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v rybníce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dech.cz.
3: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Hit Radio Černá Hora.

0: Coldplay a Beyoncé v jednom na Hitrádiu Černá Hora za 3 minuty v 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Opatrní, buďte na průjezdu Hlinském, na Adamkově třídě, tady bourala dvě osobní auta, provoz je řízen kyvadlově, tak pozor. Pardubice ve Chvaleticích v Palackého ulici, došlo asi hodinu a půl zpátky k dopravní nehodě motorky, i tam si dejte pozor. A ještě na příjezdu do Hradce Králové od Jičína, tady na Kruháči, se scetla dvě osobní auta, i tady počítejte s omezeným provozem a s lehkou kolonou. Takže opatrně, šťastnou cestu a budeme rádi za vaše aktuality na 800 1 10 100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Kyně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
3: Rekutech. Peníze včas.
4: Když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
0: Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Objednáváte si často zboží přes e-shop? Tak pozor, přibývá případů, kdy si některé internetové obchody k ceně zboží přidávají povinné balné anebo jiné poplatky, které zákazník zjistí až těsně před odesláním objednávky. Poplatek by neměl být schovaný, zákazník musí být předem informovaný, varuje D-test. A tohle je dost varující. Průměrný teenager tráví na mobilu nebo počítači 7 a víc hodin. Do toho patří scrollování i třeba hraní her. Podle odborníků všechno začíná doma v rodině. Absolutní zákazy ale podle adiktologa Radka Němce nefungují.
8: Závislosti nefungují na pevné vůli a disciplíně. Oni nám můžou pomoct za začátku, ale pokud budou jenom dělat zákazy, to jak s dětma, oni tomu nebudou rozumět a nepochopí to a nedostane se to do hlubších sfér mozku, do emoční paměti a tak já vlastně nemám šanci udělat nějakou změnu. Tak tam bych chtěl, aby lidi na sebe nebyli tolik možná přísní a zlí a aby byli víc jako laskaví a i když mi to nevíde, tak aby to zkoušeli dál a rozuměli tomu, proč to dělají, aby to nebylo jenom nějaké bezmyšlenkovité zakazování, tak jako je to třeba u alkoholu.
7: Na Černé Hoře vás teď bereme do Letohradu. Zdejší průmyslovka má novou tělocvičnu za víc než 100 milionů korun. Drtivou většinu zaplatil kraj. Pokračuje hejtman Martin Netolický.
9: My jsme před časem přijali takovou strategii, že pokud budeme stavit sportoviště, tak chceme, aby hala mohla být využívána i pro nejrůznější sportovní kluby z daného města. A proto jsme se rozhodli tedy, že pokud to bude novostavba, půjdeme v klasických rozměrech 25x45 a 9 metrů výška. Je to z toho důvodu, aby bylo možné využívat halu opravdu pro všechny míčové sporty. S městem Letohrad jsme se dohodli, že v rámci dotačního titulu, který má, tak podpoří jednotlivé kluby z hlediska nájmu, čili úhrada nájmu bude prostřednictvím města. Čili ta spolupráce se tady jeví jako vyvážená.
7: Fotbalová Liga mistrů je zpátky. Dnes večer startuje hlavní fáze a hned v 18 hodin a 45 minut jde do akce LASK s Krištofem Daňkem proti AEK Athény. Večer nabídne pořádné šlágry. Real Madrid vyzve Inter Milan, Porto čeká Manchester City. Slavia vstoupí do milionářské soutěže ve čtvrtek doma proti Lens.
1: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
7: Taky by se vám líbilo, kdyby tohle počasí vydrželo klidně celý září. No ale středa nám trošku překazí plány, protože sice dopoledne bude ještě sluníčko, ale postupně čekáme nástup mraků a k večeru potom hodně přeháněk, bouřek, taky deště a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Černá Hora.
10: Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub. Nevím, co jste ztratili vy, každopádně je vidět, že na houby teď chodíte masivně a že taky rostou.
11: Já jsem viděl ty obsypané cesty kolem lesu, no. Už je to tady.
10: Za chvilku se do lesa podíváme i na vaše houby a pozor, ať nevykásnete nějakou pokutu.
11: Jakože...
10: No jo, pozor na co sbírá.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Tohle je Miley Cyrus na Hitrádiu Černá Hora. Trošku jsem si tady tu holčinu představil, jak si bere z té ledničky tu sekanou řízek a jde na houby. Já nevím, jestli tady ty umělci chodí na houby.
1: A nebo jak o víkendu na chalupě Miley Cyrus vaří kulajdu.
0: A nebo si opejkaj busty někde.
1: Nebo jak vyhazuje bordel do auta, z auta do lesa a je u toho chycená.
0: No Miley.
1: Miley, co tady házíš ty plechovky, nevidíš tu ceduli?
0: Tak jsme se dostali od hub někam úplně jinam. Každopádně, už jste byli v lese na houbách. Vypadá to, že teda rostou opravdu jako vydatně, že Češi tahají z lesů kila hub. Mě teda zaujala jedna věc, to, že můžeme dostat pokutu až 50 tisíc korun, jsem netušil. A vypadá to, že lesní stráž a policie letos opravdu rozdává pokuty ve velkým, takže pozor.
1: No za tu nelegální skládku, když to říkám.
0: Přesně, za tu Miley.
1: Počkej, jako za co teda reálně?
0: Hele, mám tady celou tabulku, jo. Tak první věc, špatné parkování a vjezd do lesa.
1: Tak
0: jo,
1: to je jako nejčastější
0: prosešek, prostě tam lidi jako vlítnou a je to úplně jako nemá to smysl. Sběr v zakázaných zónách, jo, houby se nesmí sbírat v první zóně národních parků, v národních přírodních rezervacích a tak dále, na to pozor.
1: Okay.
0: A potom pozor na to, co sbíráte. Jo, třeba jsou tady, máme tady desítky hub zákonem chráněných, třeba hřib královský nebo hřib moravský. Hřib moravský.
1: Absolutně nevím, jak bych to rozeznal.
0: Hřib moravský, asi se slivovicí.
1: Takže v roce 2026 mám chodit po lese a s AI každou houbu fotit a říkat, prosím tě, řekni mi, jestli tuhle tu houbu můžu vzít.
0: Ale ještě jedna
1: ano,
0: věc.
1: Rozumím.
0: Ještě jedna věc, milí houbaři, pozor, za hřiba královského ve správním řízení hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
1: Představ si to správní řízení.
0: Máš plný košík hřibů královských.
1: Přiznáváte, pane, že jste utrhl v lese hřib královský?
0: Ne, to je na houby, já jdu pryč. Takže pozor, ale každopádně si to užijte.
1: A Bibi Rexa myslí, že chodí na houby?
0: Ta určitě. Na ty lisohlávky.
1: To chodíš ty.

0: Kytlaroy, Justin Bieber, kluci taky možná chodí na houby.
1: Podle mě určitě, podle mě to nahráli na houbách, když byli spolu.
0: Ten zvuk, to šumění lesa tam. To potůčku. Když máte zásnubní nebo svatební prstínek a ztratíte ho, můžete ho kdekoliv ztratit. Máme tady jeden příběh, smutný příběh s veselým koncem, že jedna paní ztratila snubní prstínek.
1: Na houbách.
0: Na záchodě ve vlaku. Možná s košíkem hub. V každém případě, jak to dopadlo, to vám řeknu za chviličku.
1: Představuju si tu situaci, při které to ztratila a není to hezký.
0: Ve vlaku, chápeš, ale...
1: Nechám se překvapit, já to nevím.
0: Je to happy end, tak vydržte.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
11: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
10: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
11: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
12: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
15: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
16: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
15: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
16: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
15: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
17: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově.

0: Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším protopení vodu a plyn.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: potřeba mít víru i sílu. To se teď odrazí v dalším příběhu. S vámi odpolední show. Představte si ten moment. Jedete vlakem, ten uhání, nevím, 120 km v hodině.
1: Představuju.
0: Jo? Jseš na záchodě, chci si pouze opláchnout ruce a najednou cink, zdubní prstýnek mizí v toaletní díře, nebo v té toaletní čertě. Šance na záchranu, tak stejně jako by český vlak dorazil na minutu přesně, a přesto se stal zázrak a prsten se našel. Tak tohle se stalo jedné dámě, pracovníci údržby museli hodně rychle jednat, označený dvoupodlažní vagón proto odpojili toaletu v servisním středisku, vyprázdnili, vyčistili a pozor, prstýnek tam našli.
1: Takhle, já jsem si při tom představování jakoby představil ten záchod a tam jsem skončil radši. Ve vlaku to je velice příjemný vždy. Ale jsou to teda borci, že do toho šli kluci, takhle.
0: To připomíná takový jeden starý příběh, tenkrát mě to jeden pán vyprávěl, co jezdí, si to řekne slušně s tím, jak to zhovnocu jsem prostě, že mu jedna babička volala, ať přijede vysát septik, že tam před 14 dny někde ztratila zuby a že má podezření, že tam, no a měla pravdu.
1: Jak mohla ztratit v septiku zuby?
0: Nevím, furt lepší než chleba s máslem.
1: Pojďme otočit.

0: sem k nám do východních Čech.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dopak to zvoní, takový zářijový Ježíšek tady u nás na Hitrádiu Černá Hora. Včera jsme to celé odstartovali, velké štěstí měl hned na poprvé Roman, který vyhrál 5 000. Prostě vstal, se běh dolů k našemu týmu Hitrádia. No ale dneska to úplně nevyšlo.
2: Dneska jsme stáli pod panelákem a byla to shodou okolností Romana, která ale asi zapomněla, že se přihlásila. Nic z toho nebylo.
3: Jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin. Odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, i vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5 000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hitrádia.
4: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
5: Koukám do oken.
3: A někdo jde?
5: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
3: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
0: Takže bohužel dneska to Romani nevyšlo, zítra to může být na vás, takže je to stále stejné. Přihlásit se, hitradio.cz.
2: A zítra v 7:10 být u dveří, až se ozve ten zvonek féteru Hitrádia Černá Hora. A pozor, zítra už 6 000 korun na někoho bude čekat.
0: Přihodíme litránek, tak ráno vstávat, mládeži.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
17: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
18: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
19: A vy říkáte, má Marady,
18: no samozřejmě, že bude grill.

0: 59,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Náš pokéč. Na Černé hoře za 2 minuty 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Tak pozor na Jičínsku v Radimi. Tady došlo ke střetu osobního auta s motorkou, která po nehodě stojí na krajnici, tak pozor na zvýšenou pozornost. A ještě D11, 73 km ve směru na Prahu stojí porouchaný auto, i tady si dejte majzla. A vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
6: What's up, this is Pink. Jason Derulo.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 17 hodin a to je čas na další krátké zprávy. Zdraví vás Klára Zemanová. Ministr životního prostředí Igor Červený se vyjádřil k ekologické situaci na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda průzkum odhalil zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. A to včetně rtuti, arsenu nebo dioxinů. Území už zabezpečila policie a na konci září začne jeho sanace. Řecká zoologická zahrada pečuje o 3 mláďata kriticky ohroženého tygra sumaterského. 2 měsíčním tygřatům dnes veterináři aplikovali čipy a podali očkování. Píše o tom agentura AP. Podle odhadů ve volné přírodě zbývá pouhých 400 jedinců, a to především kvůli rychlému kácení lesů. Vývoz ropy z Kuvajtu se zotavuje. Stále více tankerů totiž nachází způsoby, jak se dostat přes Hormuzský průliv. Kuvajt teď vyváží zhruba 1 milion barelů ropy denně, včetně přepravy pomocí transferů mezi tankery mimo Hormuzský průliv. No a finále domácího fotbalového poháru se stejně jako v minulé sezóně uskuteční na stadionu v Hradci Králové. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor fotbalové asociace. Úředním hracím termínem finálového zápasu bude středa 12. května příštího roku.
10: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
0: Dneska pravděpodobně jeden z posledních letních dnů, teploty atakují 30. Zítra nám to lehce spadne, dopoledne ještě nebo ráno polojasno, ale postupně od západu bude přibývat oblačnost, bude pršet a teploty maximálně 24 stupňů Celsia.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Teď už startuje další hodina odpolední show. Petr Ticháček, Ondra Novotný a tuto hodinku vám představíme novinku, gastronovinku. Češi rádi vaří v myčce.
12: Jsem na to sám zvědavý, jakou pochoutku z toho vymyslíme společně my dva. Každopádně je to teda skvělý trend. Takže jako házím špinavý nádobí a vedle toho vařím, jo?
0: A teď si dáme jelena. Tak dobrou chuť.
12: Dobrou chuť.

0: Rosie Bruno Mars, energická muzika, odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Olé! Jestli rádi hrajete hokej na PlayStationu, tak nevím, jestli vás potěším, i když tohle je spíš tvoje parketa, pane sportovní kolego. Každopádně koukal jsem, že vyšla nová verze slavné hokejové videohry NHL-ko.
1: Nekecej.
0: A fanoušci po celém světě se teď hroutí a navštěvují oční kliniku, protože grafici se rozhodli předělat obličeje hráčů a výsledek, co tady teda koukám, je docela šílený.
1: Jako do mínusu teda, jo?
0: Do mínusu, já jsem to poznal na Davidu Pastrňákovi, to je největší průser, můžu říct. Kdybyste ho v té hře viděli, jo?
1: A tam je odstříhaná jiná ješka.
0: To ne, ale spíš než elitní střelec Bosnu připomíná někoho, kdo strávil 3 dny někde nějaký v technofestiáku v báně. je to šílený, jako by ho kousla včela do obou tváří.
1: Počkej, v dnešní době AI mi chceš říct, že grafici NHLka jako nedokážou udělat věrohodné kopie borců, který zná celý svět, jo?
0: Takže jako slovy klasika, kde profesionální grafici z Ameriky udělali chybu?
1: Dělali novou verzi v malování na Windowsech. Já si to teda nezahraju.
0: Já taky ne, nemám PlayStation.
1: Já taky ne, totiž.
0: Já jsem skončil u vajíček a vlkoj.
1: Já jsem skončil u Tamagoči, když mi došly baterky.

0: Ed Sheeran, perfektní odpoledne, s vámi odpolední show. Napadlo by vás vařit v myčce?
1: Jakoby předtím, než to řekl, mě to nenapadlo, teď si říkám, proč by ne vlastně? Proč ten spotřebič jako znehodnotit jinak?
0: Nebo nevyužít, nezneužít. Za chvilku tenhle nový gastrotrend probereme. Tak si držte klobouky, nebo spíš pokličky.
1: A otevírejte záchody.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: Lovče.

0: Kupte jednoduše online.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountfordhk.cz.
9: Podlízátky bude znovu pořádně živo. Ve středu 9. září od 19 hodin přivítají otroci jednoho z nejtěžších soupeřů, Viktorii Plzeň. Naplňte stadion, buďte naším 12. hráčem a požeňte Hradec za cennými body. Hradec, záležitost srdeční, více na fchk.cz.
10: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
11: www.juta.cz.
12: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zemí.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší muzika, odpolední show Hit Radio Černá Hora. Zdraví vás dva gurmáni. Napadlo by vás vazit v myčce? Češi objevili nový gastrotrend, možná jste to použili už někdy vy, asi už nevíme, jak ušetřit. Začali jsme totiž vařit v myčce na nádobí. Ano, slyšíte správně, žádný hrnec, ale program na 70 stupňů. A koukal jsem, že tam se dá vařit úplně všechno.
1: Jako bábovku třeba tam
0: pečuju. Lososa na páře, jo, zabalíte do alobalu, přihodíte k němu citron a za půl hodiny a půl servírujete luxusní večeři. Normálně jde. Vajíčko natvrdo, stačí je naskládat do stajanu na talíře. A jako dezert jabka se skořicí, pevně uzavřená v zavařovací sklenici.
1: A počkej,
0: tohle normálně se děje.
1: No počkej, a když tam dáš uzený a dáš ho na ekoprogram přes noc, tak ráno ke snídaní, ke kávě, úplně ideál.
0: Takže

0: nejlepší si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: hodiny, souhvězdí a vaše minuta astrologie. Takhle hodiny je asi nejvyšší čas už.
1: I domů, no prostě. No domů. Na schánou prostě.
0: No ale počkej. Po 18. hodině Bon Jovi, Blondie, Chinaski, Avril, New Order, George Michael, Bomb Funk MCs, Hit Radio Classic a nejlepší muzika za posledních 30 let.
1: Mně se líbí, jak to zkracuješ, jako prostě už to, jako není David Guetta, ale je to David a není to Avril Lavigne, je to Avril prostě. My jsme jako Hit Radio Černá hora, my jsme jakoby jenom hora už.
0: Tak horo, čau.
1: Čau.
0: Zítra, ahoj, s Martinou.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
9: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
10: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut nám stále hlásíte na příjezdu D5 od Rudné, pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také na sjezdu z D1 na Pražský okruh na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
6: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
7: Rekutech. Peníze včas,
8: když se tam rád vracíš.
5: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kontrola 112 kamionů odhalila 14 přestupků. Nejčastěji šlo o předjíždění nebo nepoužití pásů. Nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. Preventivní akce probíhala dnes na dálnici D8 na 78. kilometru. Policie vyměřila pokuty za 62,5 tisíce korun. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného má jít o rtuť nebo arzen v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku.
3: Na daném území se nachází přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, které právě obsahují tyto velmi nebezpečné chemické látky. V tento moment připravujeme na ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit.
2: Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam se lidé nedostanou. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je 3 měsíce od narození stabilizovaný. Po první operaci se další komplikace neobjevily. Bratislavská dětská nemocnice potvrdila dřívější vyjádření rodiny, že připravuje rozdělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Zítra začíná volejbalové mistrovství Evropy. V české nominaci 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko a potrvá do 26. září.
4: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
2: Ve druhé polovině noci čekáme od západu přibývání mraku a k ránu se ojediněle přidají přehánky nebo dokonce i bouřky. Ranní teploty 20 až 16 stupňů. V Čechách z kraje dne zataženo deštivo, výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku počítáme s deštěm až později na večer. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Postupně se rozfouká studený severní vítr.
5: Krásný večer, pár minut po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a je to tu. Další večer plný toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Tak si pěkně protáhněte, dámy a pánové, jdeme na to a bude to velký. Slyšíte, že nekecám? Bon Jovi, It's My Life, tak si to užijte.

Side is High, to jsou Blondý, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A jízda MHD může být někdy bolestivá, záleží na to, na tom, s kým jedete, že jo. No a takhle, už proběhlo spousta pokusů o kampaně, abychom usměrnili lidi v tramvajích, takový ty základní věci, jo, jakože by bylo dobrý tam třeba nejíst, nahlas netelefonovat, nepouštět si nahlas hudbu a tak podobně. No a teď prosím vás, brněnská MHD, a to teda do Brna míří velká pochvala, přichází s novou kampaní. Venku je zatím první video a je to skvělý. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Podívali se na právě 4 zásadní problémy a položili si k tomu jednu zásadní otázku. Co kdyby se takhle choval každý? Jo. A je to právě telefonování, nahlas, hudba, nahlas, taky otravná konzumace jídla nebo převážení rozměrných předmětů. Spojili se k tomu s herci brněnského divadla Husa na provázku. Venku je to s tím telefonováním a já vám říkám, puste si to. Je to skvělý. Přidali k tomu nutnou dávku humoru, což je prostě u těchto věcí potřeba. A já bych jenom chtěla dodat, že u těch telefonátů nahlas to je strašně nefér. Jo. Protože si to představte. Vy nechtěně posloucháte něčí rozhovor, protože vám ho křičí do ucha, no a on před tou pointou vystoupí. A vy pak nemáte kompletní příběh. Tak na to myslete, až budete příště telefonovat v tramvaji nahlas, nebo v autobuse, tak aspoň ostatním řekněte, jak to celý dopadne. Jo? Činasky a drobná paralela právě teď douší.

0: U96 Night in Motion, posloucháte Hitradio. Přeju krásný úterní večer, ano, je úterý mimochodem. Nevím, jestli v tom jsem sama, ale dnešek měl trošku takový středeční vibe. Tak ne, prosím vás, ne, je teprve úterý. Zároveň je nejteplejší den tohoto týdne, doufám, že jste stihli aspoň trošku nasát ty sluneční paprsky. Já jo, i když nechtěně, pač jsem šla ráno běhat, byl to blbej nápad, mám spálený obličej, co se dá dělat. Tak doufám, že vy jste ty poslední pořádný paprsky využili pořádně, protože zítra se má trošku ochladit. A já myslím, že po dnešku se na to možná i tak trochu těšíme. Na co se můžete těšit dál v našem playlistu, to jsou New Order, jejich True Faith a taky Cranberries a Animal Instinct. Tak buďte s námi.
1: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
8: A bych říkal, Marady,
7: no samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
10: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
11: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
12: A za nábytek, výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek, v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
13: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
14: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
15: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
16: www.juta.cz.
17: Slyšíte tu nádheru? Tak
8: přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
16: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
17: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

New Order v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pokud ještě budete někam vyrážet autem, zkontrolujte si vždycky, že jste všichni. Už jsme tady mnohokrát měli pány, kteří zapomněli třeba manželku na benzínce, jo. Řekla bych, že tam to skoro ještě pochopím, že to nebylo až tak úplně omylem, jo. Dejme tomu, ale prosím vás, teď ve Španělsku se stala velmi nepříjemná věc. Jeden otec totiž u benzínky zapomněl svého syna a ještě ke všemu ujel krásných 140 kilometrů od té doby. Naštěstí samozřejmě obsluha čerpací stanice si chlapce všimla, zavolali policii, ty se ho ujali, vypátrali, což teda klobouk dolů, vypátrali otce, museli samozřejmě vytipovat, kudy tak mohl jako jet, těch variant bylo mnoho. Naštěstí ho našli, zastavili, on se dost divil, kvůli čemu ho zastavili, pak si myslel, že syn spí vedle jeho druhého syna normálně na zadních sedadlech, že jo? No tak ne, tak se musel vrátit samozřejmě. Tak jenom prosím vás, vždycky, když pak budete takhle po nějaký pauzičce od někud vyrážet, tak normálně, jo, jak za dřívějších časů, pěkně se koukejte všichni spočítat, jo, první, druhý, třetí, ideální varianta. A George Michael k tomu právě teď.

0: Zpěvačka Sandra dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer. Filip o 6:45, ano, úterní večer. Jako víkend se plíživě blíží, jo. Je to velmi pomalý, na tom se asi shodneme. Ale čeká nás příjemné počáško, jo, tak možná nějakou procházku. Taky už víme, že houby rostou, že jo. Teď jestli zaprší a bude příjemně, tak budou růst ještě víc, tak zvažte, jestli se nevydat třeba do lesa. Hlavně ať se u toho dobře bavíte, stejně jako holky podle Cyndi Lauper. To si dáme už za chvíli a k tomu taky Urge Overkill.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.

0: školení personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Hit Rádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hezký večer, 7:02, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď ATC a společně Around the World. Tak jdem na

It's Mr. Big to be with you s vámi v éteru Hit Radio. Prosím vás, dneska velké výročí, je to totiž přesně 522 let, jo. Co byl ve Florenci odhalená proslulá Michelangelova socha Davida. Ano, je to ta socha statného chlapce, který má vidět, vy víte co? Je to nádherná socha, teda kdo jste viděl, že jo, krásný, neuvěřitelný, pro mě je sochařství naprosto fascinující věc, to, co oni dokázali jako udělat, jo, takhle sošnými teda rozhodně nejsme. Krásná věc, já teda se přiznám, že mám sochu Davida na ledničce, konkrétně teda jenom kousek, kamarád mi přivezl z Florencie, je to konkrétně přesně ten kousek, kde je, no tak řeknu to, no, je to penis, že tam je prostě. Je tam teda i napsáno David, aby bylo jako jistý, či, že to je. Tak jenom kdybyste chtěli mít svého Davida na ledničce, třeba takhle zmenšeně, dá se a to podstatný, to tam je. Troška kultury do vašich kuchyní. K tomu se právě teď přidává Enya.

0: Simple Plan a Crazy. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Máme čtvrt na 8 a za chvilku se spolu podíváme na jednu velkou mastnou loupež. No, nechám, ať o tom můžete malinko přemýšlet. K tomu dál, to nejlepší. Z 80., 90. a taky milénia. Ano, prostě spolu cestujeme časem a myslím, že i dál se vám to bude líbit. Čekají nás Men at Work a jejich Down Under, no a k tomu se připojí třeba Mr. President, tak buďte s námi.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
9: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové. Dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
14: A vy říká máma Hraděťa,
13: a? No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
15: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v

posloucháte Hit Radio, tohle jsou Men at Work. No a nevím, jestli jste viděli Bídníky, jo, ale tam prosím vás, Jean Valjean byl odsouzen na 5 let nucených prací za krádež jednoho bochníku chleba. A teď si představte lupiče, co ukradne 4 vepřové kolena. To není vtip, prosím vás, to se stalo na jihu Čech. A lupič si tam počíhal na automat na maso, jo. Vypáčel potom ty boxíky, no a už upaloval pryč, že jo. A oni ho nemají, protože tam nejsou kamery. Tak po něm teď samozřejmě pátrají, žádají i veřejnost o pomoc. Já teda cením jeho vkus, jo, páč, jestli si můžete vybrat, tak vepřový koleno, to je jasný, 4x úplně ideální. A jestli můžu policii poradit, tak je to ten s masnou pusou, vonící pokřenu a hořčici. Skapadabadu,

krásný úterní večer, díky moc, že ho trávíte s námi a taky společně s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Mám tu pro vás nachystaný další pecky a jako fakt velký, jo. Bonnie Tyler, Outlandish a jejich Aisha. Taky tohle. Unique 2 a Break My Stride. Tak nikam nechoďte a buďte s námi.

0: Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
9: Plus krkonošská příroda.
8: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
9: A volný vstup do lázeňského wellness.
8: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
11: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
12: Rekutech. Peníze včas,
13: když se tam rád vracíš.
10: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře.

0: si? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablovrchlaví.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: Hezký večer, 8:00 je tu s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Eros.

Petra Kostýnov, Éteru Hit Rádia, hezký večer. Prosím vás, máte doma někdo telku LG? Tak já jenom, že se u ní vyskytl takový zajímavý problém. Ono totiž moderní televizory jsou často úplným středobodem chytrých domácností, že jo? I takovým pomyslným středobodem toho bytu, domu. Protože jo, večer k té telce, teď ještě jak jsou to chytrý televize, tak prostě tam máme všechny ty Netflixy, podobně hudbu si na tom pustíte, že jo? To je super. Akorát tady u těch televizí teď bezpečnostní výzkumníci zjistili poměrně závažné chyby, kvůli kterým mohly být uživatelé odposlouchávání. A pozor, to i když nebyly televizory zapnutý. Tak já samozřejmě nevím, co vy děláte a říkáte, když máte vyplou telku, jo? Ale osobně a velmi intenzivně doufám, že mají v LG smysl pro humor, protože to falešné zpívání, to jsem samozřejmě vůbec nemyslela vážně. Vy si teď klidně zaspívejte, tohle jsou R.E.M.

Live to Tell, Madonna s námi na Hit Radio. Hezký večer přeju. Taky přeju krásný úterý, ano, 8:45, doufám, že jste všichni v poho, že vám zvlášť tady ty songy i tu náladu dostatečně zlepšují, protože to je vlastně jejich primární účel. Jo, budeme v tom samozřejmě pokračovat, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku totiž třeba tohle. Všechny tyhle reggae věci, to je prostě instantní zlepšovač nálady. Inner Circle už za chvilku. A k tomu třeba Bangles.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com

Monday, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, my jsme před chvílí řešili televize, co nás odposlouchávají. A teď je tady další technologická novinka. To se vám možná bude líbit. Já jsem z toho trochu zmatená zatím upřímně. Ale máte kočku? Tak jestli máte kočku, tak předpokládám, že kočkoly, takovýhle věci, jo, záchůdek, to je jasný. Pak asi nějaký strom, škrabadlo, něco takového. A teď ji můžete prosím pěkně taky sehnat speciální krabičku. Jo, je to taková krabice, vypadá to jak přenosná bedna k veterináři, že jo, třeba. Akorát je tam takový kulatý otvor a ta kočka vleze do toho domečku, protáhne se a vyjde ven. Úplně obyčejný úkryt to vypadá. Není. Uvnitř se totiž skrývá takový systém kartáčů, který při průchodu zachytávají uvolněnou srst a více méně. Je to takový princip, jako když ta krabice vaší kočku vlastně olízne. Jo. Jo, v podstatě to je ten princip, jako asi super na ty chlupy, zároveň pojďme si říct, že to je trochu divný, že jo? Jo, radši si pořiďte druhou kočku a oni se volíznou navzájem. Platí teď už Blur a Girl and Boys.

posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se 9:00 a to znamená, že spolu se pro dnešek loučíme. Slyšíme se zase zítra opět přesně v 6:00 spolu procestujeme čas i různá místa a hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba tohle. Geniální Phil Collins, taky Avril Lavigne nebo Konos. Už za chvilku, tak se mějte krásně.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, Bela, Bel, Bela, Bel, Bela, Bel, CZ.

0: téma, u kterého se dneska dokáže pohádat skoro každý. Majitel s nájemníkem, developer se starostou a internet úplně se všemi. A pak do toho stačí přidat jedno slovo – Brusel. Protože podle části internetu Evropská unie rozhoduje o tom, kolik bude stát váš byt. Jestli ho smíte pronajímat a jestli ho musíte zateplit od sklepa po komín. Jenže realita je trochu méně dramatická. Třeba ceny bytů a nájmů EU neurčuje. O tom, kolik stojí 2+1 v Olomouci nebo garzonka v Praze, se opravdu nerozhoduje někde v bruselské kanceláři. Ceny ovlivňuje hlavně nabídka, poptávka, výstavba, úroky nebo to, jak rychle se povolují nové domy. Další populární strašák, EU prý zakáže prodávat nebo pronajímat staré domy. Ne. Evropa sice tlačí na úspornější budovy a renovace, ale neexistuje jednoduché pravidlo typu starý dům rovná se zákaz. Podobně je to se zateplováním. Neznamená to, že vám zítra zazvoní u dveří člověk z Bruselu s rolí polystyrenu pod paží. Cílem je hlavně snížit spotřebu energie a provozní náklady. A pak samozřejmě Airbnb, oblíbený padouch celé bytové krize. Krátkodobé pronájmy můžou v turistických městech situaci zhoršovat, ale rozhodně nejsou jediný problém. Máme pomalou výstavbu, drahé pozemky, vysoké stavební náklady a dlouhé povolování. Takže až vám příště někdo řekne, že za drahé bydlení může výhradně Brusel, Airbnb nebo developer, pravda bude jako vždycky mnohem komplikovanější.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
9: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
10: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
2: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
1: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
2: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
6: A bude kapamarita, a?
5: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
2: Jasně.
1: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
3: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech. Peníze včas,
7: když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty kart

noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

co je to za přídech, bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo jsem kromě ní s nimi bez nech gesta i včiny. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

Как надо буду всем идти.

0: restaurant Grill Duran Hradec Králové. Dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
1: A vy říkal pomáhajte,
0: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz. Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměstí. Měřících.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
3: A vy říkal pán Marita?
2: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz